to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice. Těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teď na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete jak sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chrousta, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? A tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No a kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo
2: nástroj?
1: Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel jí potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do fóliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jestli jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek. Zabývat se bude jen některými. Na Novojičínsku odhalili falešná eura. Pachateli hrozí až 8 let vězení. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Sobota bude deštivá s teplotami do 12 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na pátek. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávané. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
2: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
0: Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Kriminalisté z Nového Jičína odhalili dva případy falešných eurobankovek. 46-letý muž dal padělané peníze dvěma ženám, které o ničem nevěděli. Nepravé peníze odhalili až zaměstnanci banky a směnárny, kam je ženy přinesly. Pachatel získal falešné eurobankovky od známého, který je objednal na internetu. Měly sloužit pro potřeby filmařů. Obviněnému muži hrozí až 8 let za mřížemi. Začala oprava ulice Jiráskova v Horním Benešově. Cesta byla po předchozích opravách kanalizace a veřejného osvětlení ve špatném technickém stavu. Ulice dostane nový povrch v celé délce. Práce potrvají zhruba měsíc. Lidé se ke svým domovům dostanou, ale cesta bude téměř neprůjezdná.
3: Současně město opravuje taky ulici Krnovskou a Nerudovou. Obě ulice silničáři vyfrézují a pak tam položí nový asfaltový koberec. Práce je nutné dělat za úplné uzavírky obou cest. Konec prací na ulici Krnovská a Nerudová je v plánu na 21. května. Z Horního Benešova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: V Krnově je dnes den otevřených památek. Lidé mohou zamířit třeba do radniční věže, do kostelů nebo synagogy. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky, které odhalí příběhy a zajímavosti jednotlivých památek ve městě. Organizátoři nachystali taky dobrodružného průvodce s interaktivní hrou anebo audioprůvodce, který se dá půjčit v krnovském infocentru. Celkem se postupně otevře 12 památek, první v 9 hodin dopoledne. Sport. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburku porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
4: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
0: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes. 20 minut po 20. hodině nastoupí proti Slovinsku. Počasí. Dnes bude v regionu zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i Vydatnějším. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, na horách do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A má Máme pro vás také krásné písničky, zajímavé informace a nebo třeba rozhovory se zajímavými lidmi. Tohle všechno nabídne víkendové Dobré ráno, kterým vás dnes budou provázet Tereza Hajková za zpravodajským pultem a zatím moderátorským Vítek Goršanov. Teď máme 5 hodin a 5 minut, venku nám prší, tak hlavně řidiči pozor na silnicích. No, jaká bude předpověď počasí pro dnešní den? Nic moc, nicméně budeme ji upřesňovat a podávat vám ji každých 15 minut. No a už za chvilku, jako vždy, po 5. hodině nás čeká originální kalendárium Petra Jungmana, takže se dozvíme, co zajímavého se váže k dnešnímu dni 16. květnu, které zajímavé osobnosti jsou s tímto datem zpěty nebo které významné události se v naší historii anebo ve světové historii odehrály. Originální kalendárium tady bude už za malou chvilku, do té doby nám zahrají Petr Spálený a zaspívá Hana Zagorová.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

zbývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i osmé nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze.
4: Spearhead Blue, heading for home.
3: Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
5: Vítáte dobře, Vojtěšku.
3: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Počasí.
7: Nicméně pohodové počasí moc nebude ani dnes, ani zítra, ale to bych předbíhal. Zatím předpověď na dnešní den. Ta říká, že by mělo být zataženo s deštěm, hlavně v Beskydech i vydatnějším. Nejvyšší teploty se podívají mezi 8 až 12 stupňů, na horách vystoupají na 3 až 7 stupňů. Aktuálně nám v kraji prší, třeba vrch Javorový hlásí 5 stupňů, Frýdek Místek 8 stupňů Celsia.
6: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
8: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie, a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
6: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jedno sportovně fotbalové téma v víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Fotbalisté ostravského Baníku už mají dvě kola před koncem nadstavby velmi složitou situaci, aby se z posledního místa vyhnuli přímému sestupu do druhé ligy. Ale na rozjetý projekt výstavby stadionu Nové Bazaly to podle primátora Ostravy za ODS Jana Dohnala vliv mít nebude. I když primátor, pokud jde o sportovní stránku, stále doufá.
1: Chtěl bych říct, že pořád věřím tomu, že se nějakým zázrakem Baník povede udržet nejvyšší soutěži. Nicméně, pokud bych to měl rozdělit, tak samozřejmě ta zakázka na projektovou dokumentaci na přípravu z nového stadionu na Bazalech je už dneska tak daleko, že si nemím představit, že bychom ji zastavili.
2: Říká primátor Ostravy za ODS Jan Dohnal. Stavba stadionu Nové Bazaly na místě těch bývalých podle něho nemůže podléhat krátkodobé krizi klubu.
1: Můžu říci naprosto svědomitě, že pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, co by ale nesouviselo se sportovní stránkou Baníku, tak prostě příprava nových Bazalů poběží dál. Opravdu máme do toho nainvestované velké prostředky, jsme poměrně daleko a neumím si představit, že tento projekt bychom zastavili. Navíc Nové Bazaly, pokud se bavíme o novém stadionu, nejsou projekt, který tady stavíme na 3-5 let, takže nemůže ani podléhat nějakým momentálním sportovním výkonům formy. Je to opravdu stavba, která se tady staví na 100 let.
2: Pokud by Baník opravdu sestoupil, a je to hodně reálné, tak by klub pocítil nižší financování ze strany města.
1: Samozřejmě, co vliv mít bude, tak může být nějaké financování potom samotného Baníku, který je vlastně poživatelem městských dotací. Tady úplně nemím předjímat, ale podle toho stavu, jak ho máme dneska nastavený, by samozřejmě případný odchod Baníku do druhé nejvyšší soutěže znamenal i významnou nižší podporu ze strany statutárního města Ostravy.
2: Pokračuje primátor Ostravy Dohnal. A o kolik by Baník přišel?
1: Podle těch stávajících dotačních titulů my máme nastavené ty stropy těch dotací, takže dneska Baník vlastně čerpá na mládež zhruba 30 milionů korun, s tím, že pokud by byl v druhé nejvyšší soutěži, tak by ta částka byla zhruba kolem 9 milionů korun, takže tam je opravdu ta podpora jako výrazně nižší.
2: Na podzim jsou v Česku komunální volby a ani případné změny ve vedení města by projekt nových Bazalů neohrozily.
1: Je to otázka, kterou jsme řešili opravdu někdy rok zpátky. Pokud se chceme pouštět do takhle velkého, drahého a náročného projektu, který se navíc opravdu bude řešit podle mě minimálně přes ještě další dvě volební období, tak aby ten projekt byl životaschopný, tak je třeba získat širokou politickou podporu. Já si troufnu říct, že na dnešní politické mapě není jediný subjekt v Ostravě, který by se v určité stavbě vymezoval, takže věřím, že i kdyby komunální volby dopadly jakýmkoliv způsobem a došlo by třeba k opravdu velkým změnám, to znamená, že žádná ze stran stávající koalice by už nebyla ve vedení města, takže by ten projekt pokračoval dál.
2: Doplňuje k výstavbě nového stadionu Baníku Ostrava primátor města Jan Dohnal. Baník musí získat v sobotu se Zlínem o bod více než Dukla v Teplicích a pak vyhrát na Dukle, aby měl naději na záchranu. Dukle však stačí v sobotu zvítězit v Teplicích a Baník je druholigový. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

telefonát s meteorologem nebo hned několik tipů, jak prožít zajímavě dnešní den. Tohle všechno nás a také vás mimo jiné čeká v našem vysílání v dalších minutách. Tady je Český rozhlas Ostrava, teď jsou ale připraveny další aktuální zprávy. Ve studiu už vítám Terezu Hájkovou.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu anebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun, potvrdil mluvčí města Roman Konečný. Horní Bečva chce řešit rostoucí počet obytných vozů a karavanů, které parkují na různých místech v obci. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta proto radnice plánuje vybudovat u takzvané pasecké školy nové zázemí. Součástí má být vyhrazené parkoviště i základní servis, například možnost doplnění vody a další služby. Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci Dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Tady u nás v Ostravě začnou komentované prohlídky v 10 hodin dopoledne. Další informace najdete na webu ostrava.rozhlas.cz. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i Vydatnějším. Nejvyšší teploty mezi 8 a 12 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a U Barbory. Práce potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Sobotní ráno je v plném proudu, no a možná právě v tuto dobu přemýšlíte, kam se dnes vydáte. Možností je spousta. U nás vás třeba velmi rádi přivítáme na Dni otevřených dveří. Ano, Český rozhlas Ostrava dnes otevírá své dveře, a to už v 10 dopoledne. Ale i další tipy nabídneme, a to krátce před 6. hodinou v našem vysílání. Do té doby nám zaspívají třeba Umberto Toci nebo Marek Lambora a zavoláme také meteorologům, jaké bude dnes a zítra počasí, už za malý okamžik. We'll be right back.

0: počasí.
1: Pravidelně v tuto dobu voláme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava meteorologům. Jaké je a jaké bude počasí nám v tuto chvíli, řekne meteoroložka Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání a přeji hezké sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máme aktuální situaci s počasím v našem kraji?
2: Tak máme zataženo a na většině území prší, i když ne všude je ten déšť nějaký výrazný. Teploty se pohybují mezi 9 až 6 stupni Celsia. Na horách tam je výrazně chladněji, na hřebenech hor, zejména v Jeseníkách, jsou teploty i kolem nuly a v Beskydech kolem 3 stupňů Celsia. No a fouká pouze slabý vítr severních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Začíná další květnový víkend, začneme sobotou, jak tedy bude dnes?
2: Dnes bude deštivo a poměrně chladno, očekáváme na celém území víceméně trvalý déšť a zejména v Beskydech bude déšť i vydatný. Až v odpoledních a večerních hodinách se v západní části našeho regionu bude částečně srážek ubývat a částečně budou ustávat. Teploty se budou pohybovat nejvýše mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 3 až 7 stupni a vítr zpočátku povane slabý, postupně mírný, severovýchodní až severní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Taková tedy bude sobota. Co nabídne noc na zítřek a jak bude zítra, tedy v neděli?
2: Stále očekávejme hodně deště, zejména v Beskydech, jinde už budou srážky méně vydatné a přece jenom i občas se objeví epizody bez deště, takže ty srážky, zejména v oblasti Beskyd, mohou dosahovat ještě i během noci úhrnu kolem 25 mm. Teploty budou klesat na 9 až 5 stupňů Celsia, v Čechách to pak bude více, ale díky té zatažené obloze my tu noc tak chladnou mít nebudeme. Vítr v noci povane mírný, severovýchodní, severní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a zejména od vyšších poloh může být i čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude velmi podobné počasí jako dnes, velmi bude zataženo v Beskydech stále i s trvalejším deštěm, i když už ne tak vydatným jako během dnešního dne. Jinde už budou srážky s menší pravděpodobností, na západě regionu už budou delší období bez deště, případně jen přechodně zaprší a teploty budou podobné jako dnes, mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6. No a vítr zpočátku ještě mírný, severní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a bude zvolna během dne slábnout.
1: Říká meteoroložka Eva Richtariková. Moc vám děkuji za aktuální předpověď počasí a přeji krásnou sobotu.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Getaway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava. Já jsem slíbil tipy na dnešní den na sobotu 16. května. Tady jsou. Město Třinec chystá tradiční oslavu Hutnického dne. Program začíná ve 13 hodin v areálu Werk Arény. Láká nejenom na koncerty třeba Kolárovců nebo Janka Ledeckého, ale třeba i na nostalgické jízdy starým autobusem či hasičskou soutěž. Hrad Sovinec zve o tomto víkendu hlavně děti na kolotoč Prima pohádek. Program začíná po oba dny už v 9 dopoledne a je plný nejenom pohádek, ale i vystoupení kejklířů, sokolníků anebo šermířů. Na hrad Hukvaldy dnes můžete vyrazit na Hukvaldské hradní slavnosti. U příležitosti zahájení nové turistické sezony se na něm zabydlí velcí draci, také loutkoherci a nebo rytíři. Program je připraven mezi 16:30 a 17:30 odpolední. A ještě jeden tip pro děti. Novojičínský areál Skalky se dnes odpoledne promění v pohádkový les. Projít se jim a splnit několik úkolů můžete mezi 13:00 a 17:00 hodinou.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
2: Připraveny jsou další aktuální zprávy, no a po 6. hodině také pravidelná ranní rozcvička, milí posluchači, tak se těšte. Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte víkendové Dobré ráno.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vydatným deštěm v Beskydech. Silničáři ve Valašském Meziříčí mají novou administrativní budovu. Freudův dům v Příboře nabízí novou dobrodružnou expozici o zakladateli psychoanalýzy. Bude zataženo se srážkami a naměříme do 12 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování.
2: Média veřejné služby musí mít zajištěno financování i na vysílání a vytváření programů pro děti. V tom návrhu jsou ty děti opomenuty, takže my jsme připomínali, že by měly být zahrnuty do té cílové skupiny. Pokud se jedná o to financování, to se já stejně tak jako veřejný ochránce práv domníváme, že ta jistota tam dána není.
0: Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo v noci na pátek. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadů zákona. Správa a údržba silnic Valašska má novou administrativní budovu. Objekt stojí v areálu v ulici Mikuláše Alše ve Valašském Meziříčí. Tam sídlí taky hlavní dispečink zimní údržby silnic pro Vsetínsko. Stavba přišla na 18 milionů korun.
3: Přízemí se nacházejí prostory pro řidiče a dělníky. Nechybí denní místnost, kuchyňka a sociální zařízení. První patro pak slouží technicko-hospodářským pracovníkům administrativy a dispečingu. Součástí objektu je také plochá střecha osázená fotovoltaickými panely, které přispějí ke snížení energetické náročnosti provozu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Víkendový festival připomíná v Příboře na Novojičínsku 170. výročí narození slavného rodáka Sigmunda Freuda. Průkopník psychoanalýzy se v moravském městečku narodil a prožil první 3 roky. Během prvního ročníku Freud Festu se návštěvníkům představí nová expozice v jeho rodném domě. Podle nezávislého starosty Příbora Jana Malíka festival naplní centrum města programem plným hudby, divadla i přednášek.
4: Je to směsice kultury, odborných přednášek, programu pro rodiny s dětmi, akce, která zároveň oslaví narozeniny Sigmunda Freuda a zároveň se stane tradicí, že by ten Freud Fest mohl být prostě každoročně.
0: A do Příbora se vydáme taky v reportáži přibližně za 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i vydatnějším. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, na horách do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu. Zdraví vás také po Teresce Hajkové Vítek Goršanov ze studia. A co vám nabídnu už za chvilku, třeba Vaška Neckáře, kapelu Status Quo a nebo skupinu Holky, to je hudební složka našeho vysílání. No a řekl jsem, že budeme i trošku sportovat. Já už se ve studiu protahuju a budu ještě víc a vy věřím spolu se mnou v pravidelné ranní rozcvičce. Dnes si připravte prosím pěkně pedlahev, ale ještě máte chvilku čas na to se i psychicky připravit na to, že budeme v sobotu ráno cvičit. Tak ať se vám hezky poslouchá, příjemné ráno.

0: Svět dětství a snů budoucího zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda ukazuje nová expozice v jeho rodném domě v Příboře na Novojičínsku. Návštěvníky zve na dobrodružnou cestu plnou tajemství. Nebojte, neprozradíme je, to se nedělá, ale trochu naznačím. V reportáži už za několik málo minut, teď ale avizovaná rozcvička.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Zpřímený postoj, chodidla na šířku ramen, hlava v prodloužení strupem. Ruce vzpažené kolmo do stropu drží pedlahev. S výdechem jdeme dolů do předklonu a zároveň tlačíme celou pánev vzad. Paže, hlava a záda jsou stále v jedné rovině. Opět s výdechem se vrátíme zpět do stoje. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Minutu po čtvrt na sedm v sobotu ráno si poslechněte předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Očekáváme zataženost deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Odpoledne a večer v západní části regionu ustávání srážek. Teploty přes den 8 až 12 stupňů, na horách 3 až 7 stupňů. Aktuálně nám v kraji prší. 9 stupňů jsme naměřili v Karviné a 7 stupňů hlásí Vítkov.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Světově proslulý psychoanalytik Sigmund Freud odemykal tajemství lidské duše. V jeho rodném domě v Příboře na Novojičínsku teď mohou návštěvníci odemknout vzpomínky na dětství zakladatele psychoanalýzy. Otevírají ji právě na 170. výročí Freudova narození.
1: Jmenuji se Sigismund Šlomo Freud a jsou mi 3 roky. Maminka mi říká mein goldener Sig. Jednou odhalím velké tajemství.
2: Uvítání od věhlasného obyvatele a jdeme objevovat dům snů Sigmunda Freuda s jedním z autorů expozice Zdeňkem Durdilem.
3: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
2: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
3: V té době malým chlapcům se zpívaly ukolébavky, které je směřovaly k tomu, aby byli významní, aby vlastně byli moudří.
2: Dá se říct, že si to vzal k srdci a naplnil.
3: Myslíme, že jo.
2: Další z autorů expozice Jakub Deml vysvětluje, jak to tady funguje.
4: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat. Naopak jako bez toho dotýkání vlastně ta expozice moc nefunguje.
2: A já si teda tím pádem můžu nasadit brýle Freudovky?
4: Můžete.
2: Z Freudova dětství toho tady moc nezůstalo. V expozici si hýčkají knihu o alpské zvířeně s věnováním. Podle nezávislého starosty Příbora Jana Malíka si ale Rodákova odkazu velmi cení.
5: Tady žil pouhé 3 roky a zároveň i z jeho učení jsou to ty nejdůležitější, to dětství. Ono je zajímavé právě to, že Freud je takový velikán, a v tom domečku je vidět to, že každý jsme normální lidi.
2: Přitom Freudův rodný dům měl na mále a sanaci židovského geta za komunismu přečkal jako jediný. Snad díky pamětní desce, za kterou příborským věhlasný rodák stihl ještě za života poděkovat. Z Příbora Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: byla Ariem a hned po ní také Tereza Hájková na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. A jsou tu další aktuální zprávy.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Most na Rudné ulici v Ostravě Vítkovicích je už plně průjezdný. Silničáři dokončili fázi opravy, ve které bylo možné pustit auta na nejvytíženější silnici v Moravskoslezském kraji bez omezení. Oprava dalších tří mostů na Rudné ale stále pokračuje. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do večerních hodin. Česká spořitelna klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. Železniční modeláři v Opavě otevřou své zmenšené kolejiště pro veřejnost. Expozice na ploše 250 metrů čtverečních v ulici u Cukrovaru bude přístupná dnes a zítra od 10 hodin dopoledne. Návštěvníky čekají ukázky jízdy vlaků a můžou si prohlédnout dochované železniční exponáty. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburku porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dalším soupeřem národního týmu budou dnes Slovinci. Utkání začne 20 minut po 20. hodině. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty mezi 8 a 12 stupni, na horách naměříte maximálně 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Na otevírání pramenů, na Majáles, na Food Festival nebo třeba na bohumínský Montmartre. Na tyhle akce vás budeme krátce před 7 hodinou lákat v našich dalších tipech pro dnešní den ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ještě předtím stihneme zavolat meteorologům a upřesníme si dnešní a také zítřejší počasí, ale ze všeho nejdřív nás čeká snídaně s Karlem Gottem a jeho ženou.

0: počasí.
1: Pravidelně v tuto dobu voláme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava meteorologům. Jaké je a jaké bude počasí nám v tuto chvíli, řekne meteoroložka Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání a přeji hezké sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máme aktuální situaci s počasím v našem kraji?
2: Tak máme zataženo a na většině území prší, i když ne všude je ten déšť nějaký výrazný. Teploty se pohybují mezi 9 až 6 stupni Celsia. Na horách tam je výrazně chladněji, na hřebenech hor, zejména v Jeseníkách, jsou teploty i kolem nuly a v Beskydech kolem 3 stupňů Celsia. No a fouká pouze slabý vítr severních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Začíná další květnový víkend. Začneme sobotou, jak tedy bude dnes?
2: Dnes bude deštivo a poměrně chladno. Očekáváme na celém území víceméně trvalý déšť a zejména v Beskydech bude déšť i vydatný. Až v odpoledních a večerních hodinách se v západní části našeho regionu bude částečně srážek ubývat a částečně budou ustávat. Teploty se budou pohybovat nejvýše mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 3 až 7 stupni a vítr zpočátku povane slabý, postupně mírný, severovýchodní až severní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Taková tedy bude sobota. Co nabídne noc na zítřek a jak bude zítra, tedy v neděli?
2: Stále očekáváme hodně deště, zejména v Beskydech, jinde už budou srážky méně vydatné a přece jenom i občas se objeví epizody bez deště, takže ty srážky, zejména v oblasti Beskyd, mohou dosahovat ještě i během noci úhrnu kolem 25 mm. Teploty budou klesat na 9 až 5 stupňů Celsia, v Čechách to pak bude více, ale díky té zatažené obloze my tu noc tak chladnou mít nebudeme. Vítr v noci povane mírný, severovýchodní, severní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a zejména od vyšších poloh může být i čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude velmi podobné počasí jako dnes, velmi bude zataženo v Beskydech stále i s trvalejším deštěm, i když už ne tak vydatným jako během dnešního dne. Jinde už budou srážky s menší pravděpodobností, na západě regionu už budou delší období bez deště, případně jen přechodně zaprší a teploty budou podobné jako dnes, mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6. No a vítr zpočátku ještě mírný, severní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a bude zvolna během dne slábnout.
1: Říká meteoroložka Eva Richtariková. Moc vám děkuji za aktuální předpověď počasí a přeji krásnou sobotu.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, víkendové dobré ráno a já mám pro vás několik tipů pro dnešní den. Bohumínský park Petra Bezruče se dnes promění v místo plné umělců, malířů a tanečníků. Přijít mezi ně na bohumínský Montmartre můžete mezi 14. a 18. hodinou. Nový čin zas dnes bude patřit dobrému jídlu. Food festival začíná v 10 dopoledne na Masarykově náměstí a kromě ochutnávání specialit jsou připraveny také nejrůznější kuchařské show. V Karviné se dnes můžete vydat na tradiční darkovské otevírání pramenů. Hlavně hudební program je připraven od 14 hodin v parku u rehabilitačního sanatoria. A konečně v Ostravě dnes vyvrcholí letošní majáles a vystoupí například Činasky, Jiří Korn nebo David Koller. Začátek je ve 13 hodin v Dolních Vítkovicích. Tak přeji dobrou zábavu.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Denní stacionář pro seniory v Paskově rozšiřuje služby. V parku zámku Lešná u Valašského Meziříčí dnes bude květinová slavnost. Čekejte zataženo a déšť, teploty do 12 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu mají třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země. Pokračuje předseda Starostů Vít Rakušan.
4: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
3: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie trvalo téměř 12 hodin. Úředníci představili návrh 94 lokalit, kde by šlo zrychlit povolování větrných a solárních elektráren. Veřejnost ho většinově kritizovala. Zaznívaly hlavně obavy z dopadů na krajinu a zdraví i výtky ke komunikaci. Ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj uvádějí, že i v těchto zónách zůstane standardní povolovací řízení jen v upravené podobě. Legislativa má být hotová do konce srpna. Denní stacionář pro seniory v Paskově prodlužuje otevírací hodiny. Od června bude k dispozici každé pondělí, středu a pátek od 7 do 16 hodin. V úterky a čtvrtky zůstane otevřeno do 15.
5: Službu poskytuje Charita Frýdek Místek v prostorách Paskovského zámku, a to seniorům se sníženou soběstačností. Nabízí aktivizační činnosti nebo kontakt seniorů s vrstevníky. Denní kapacita je 12 klientů. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
3: Květinovou slavností zahájí Muzeum regionu Valašsko letošní návštěvnickou sezonu. Oblíbená akce, která každoročně láká stovky návštěvníků, nabídne řadu tvůrčích dílen, například perníkovou, květinovou, medovou nebo zámeckou. Připraveny jsou taky prohlídky zámku i komentované procházky zámeckým parkem, dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
6: Hlavním lákadlem budou květinová aranžma z dílny zkušené květinářky Aleny Hegadové a Lukáše Horáka, který se dlouhodobě věnuje květinové výzdobě historických sídel. Inspiraci čerpá při návštěvách zámku po celé České republice. Oba autoři jsou navíc spojeni přímo s místem, což dodává výzdobě osobitý a autentický charakter.
0: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty mezi 8 a 12 stupni Celsia, na horách naměříte od 3 do 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud víte o aktuálních dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: kolegyni Terezce Hájkové vás zdraví také Vítek Goršanov ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám hezké sobotní ráno. Pravda, počasí není úplně ideální, asi ani nebude, co se dá dělat, ale dá se dělat hodně jiných věcí, když ne třeba na výlet do přírody nebo do hor. Máme pro vás řadu kulturních tipů na konci téhle hodiny a na konci té další hodiny, čili rozhodně poslouchejte i nadále. Máme pro vás hezké písničky pro dobrou náladu. Třeba od Ivety Bartošové nebo kapely Olympic zaspívá i Petr Rezek nebo Petr Kolář. No a máme pro vás i zajímavé rady. Třeba další díl našeho seriálu Dvakrát měř a jednou řeš nabídne radu, jak se zaměřit na kočky, kterým se zalíbilo na vašem záhonku a co s nimi provést. Poradí nám Artur Kubica už za chvilku a já vám přeji dobré ráno.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Chodí vám na vaši zahrádku dělat kočky hromádky? Já mám doma roční kočičku a ta se právě zhlédla v otevřeném skleníku a chodí tam. Pokusím se poradit, jak na to, aby si to kočka příště rozmyslela. Některé kočky nesnášejí vůni kakaových slupek, česneku a molice psí, takže pokud jste zoufalí, vyplatí se takovou směs vyzkoušet, stejně jako patentované odpuzovače koček, i když výsledky mohou být různé. A tady to nám poradil náš poradce Hobby magazínu František Hlubocký z Pardubic. Trnité větve, třeba od růží položené na záhonku, obvykle kočkám napoví, že tady se kakat nebude. Velmi spolehlivé je zakrytí zeminy zahradní textilií anebo hrubými hoblinami, popřípadě můžete sázet rostliny na záhonku tak hustě, že nezůstane ani kousíček obnažené hlíny, kterou by kočka využila jako záchodek. Problémy s kočkami v zeleninové zahradě vyřeší také mulčovací textilie. Zdraví vás Kutil tělem i duší, Artur Kubic.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ať už vstáváte, snídáte, anebo třeba pracujete, tak jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Víkendové dobré ráno je tady a já mám pro vás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Tak sluníčko dneska na obloze nenajdeme, očekáváme zataženost deštěm hlavně v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Odpoledne a večer v západní části regionu může dojít k ustávání srážek. Teploty přes den okolo 10 stupňů, na horách okolo 5. Aktuálně Nový Jičín hlásí zataženo dešť a 8 stupňů a Osoblažsko je na tom velmi podobně, teploty taktéž 8 stupňů.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. S tou si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář a jeho vyznání ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Kulturní okénko je teď před námi. Ostravské divadlo Petra Bezruče včera poprvé odehrálo novou hru Kryonauti. Diváky vezme do světa imaginace ovlivněného sci-fi, kyberpunkem i popkulturou. A herci se publika budou ptát na otázku. Bojíte se budoucnosti nebo se na ni těšíte?
1: Zdravíme od nás ze studia přijímačům všeho druhu. Dnes hrajeme o budoucnost a to doslova. Někteří si ji můžou koupit, ale jiní ji můžou vyhrát.
2: Trochu neurčitá doba a neurčitý prostor. Chvíli televizní studio, chvíli klinika plánovaného rodičovství. Scéna tvořená hrozny zavěšených koulí a tlustým potrubím trochu připomíná některé sci-fi filmy 60. let.
3: Nacházíme se v podstatě v nějakým abstraktním prostoru, kde přemýšlíme o budoucnosti, o tom, že jsme zapomněli snít.
2: Marian Chalány hraje jako většina obsazených herců několik postav. Výjimkou je Magdalena Holcová, jako žena v produktivním věku, která se snaží odolat tlaku technologií, světových konfliktů i vlastních biologických hodin.
4: Já jsem fakt nečekal, že se budeme bavit o buňkách, zkumavkách a
1: kryokonzervaci. No to jsem taky nečekal, ale my se zatím jenom zjišťujeme informace.
4: Jo, ale já se tady cítím jako pacient.
2: Inscenace tak řeší i fenomén zmrazování genetického materiálu nebo úzkost z klimatického kolapsu. Ale řeší i otázku, proč mnoho lidí se už do budoucnosti nedívá s nadějí a očekáváním něčeho lepšího.
5: Dnes teda žijeme něco, co Zygmunt Bauman označil za retrotopiu. Ano, čiže to, že naša utopia leží v minulosti.
2: Říká autorka textu a režisérka Alžběta Vrzgula. V některých momentech zvou herci publikum k přímému dialogu.
6: Prostě kdy jste naposledy v něčem viděli něco úplně jiného? Přesně, přesně. My jsme vyrostli ze spontánní fantazie.
2: Celá hra se skládá z různých na sebe navazujících obrazů, které se vzájemně prolínají a dávají divákům možnost podívat se na vize, plánování nebo obavy z různých stran.
6: Chcete mít jistotu, že zase bude dobře? Kde se vidíte za 5 let? Kde se vidíte za 10 let? Kde se vidíte za 20 let?
2: Jak říká sama autorka, žádná budoucnost nebude, když o ní nebudeme alespoň trochu přemýšlet. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ve Skydech může do zítřka spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Před vydatným deštěm varuje Český hydrometeorologický ústav. V Moravskoslezském kraji platí výstraha pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji pak pro Vsetínsko. Vedením Havířovské nemocnice bude od června dočasně pověřená Eva Misiačková. Současná náměstkyně pro léčebnou péči bude zdravotnické zařízení řídit po odchodu Norberta Šelonga, který odchází na vlastní žádost. Na jeho místo vypsal Moravskoslezský kraj výběrové řízení. Až 8 let vězení hrozí muži, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho dopadla ve čtvrtek, teď je v policejní cele. Vzácnou relikvii muž zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků. Lebku se teď pokusí očistit restaurátoři. Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun, potvrdil mluvčí města Roman Konečný. V Krnově je dnes den otevřených památek. Lidé mohou zamířit třeba do radniční věže, do kostelů nebo synagogy. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky. Organizátoři nachystali taky dobrodružného průvodce s interaktivní hrou anebo audio v průvodce, který se dá půjčit v krnovském infocentru. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, zejména v Beskydech, trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty mezi 8 a 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně je uzavřená ulice Božkova, a to v úseku mezi křižovatkami ulic Štefánikova a Hlavní třída. Opravují tam povrch vozovky, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Projekt výstavby nových bazalů stadionu fotbalistů Baníku Ostrava bude pokračovat a případný sestup klubu do druhé ligy na to nebude mít vliv. Českému rozhlasu Ostrava to řekl primátor Ostravy za ODS Jan Dohnal. Za malou chvíli to v našem vysílání podrobně rozebereme.

0: Co si budeme říkat, fotbalisté Baníku Ostrava už mají dvě kola před koncem nadstavby hodně složitou situaci, aby se z posledního místa vyhnuli přímému sestupu do druhé ligy. Nicméně na rozjetý projekt výstavby stadionu Nové Bazaly to podle primátora Ostravy za ODS Jana Dohnala vliv mít nebude. I když primátor, pokud jde o sportovní stránku, stále doufá.
1: Chtěl bych říct, že pořád věřím tomu, že se nějakým zázrakem Baník povede udržet nejvyšší soutěži. Nicméně, pokud bych to měl rozdělit, tak samozřejmě ta zakázka na projektovou dokumentaci na přípravu z nového stadionu na Bazalech je už dneska tak daleko, že si nemím představit, že bychom ji zastavili.
2: Říká primátor Ostravy za ODS Jan Dohnal. Stavba stadionu Nové Bazaly na místě těch bývalých podle něho nemůže podléhat krátkodobé krizi klubu.
1: Můžu říci naprosto svědomitě, že pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, co by ale nesouviselo se sportovní stránkou Baníku, tak prostě příprava nových Bazalů poběží dál. Opravdu máme do toho nainvestované velké prostředky. Jsme poměrně daleko a neumím si představit, že tento projekt bychom zastavili. Navíc Nové Bazaly, pokud se bavíme o novém stadionu, nejsou projekt, který tady stavíme na 3-5 let, takže nemůže ani podléhat nějakým momentálním sportovním výkonům formy. Je to opravdu stavba, která se tady staví na 100 let.
2: Pokud by Baník opravdu sestoupil a je to hodně reálné, tak by klub pocítil nižší financování ze strany města.
1: Samozřejmě, co vliv mít bude, tak může být nějaké financování potom samotného Baníku, který je vlastně poživatelem městských dotací. Tady úplně nemím předjímat.

0: A dále podle toho stavu, jak ho máme dneska nastavený, by samozřejmě případný odchod Baníku do druhé nejvyšší soutěže znamenal i významnou nižší podporu ze strany statutárního města Ostravy.
1: Pokračuje primátor Ostravy Dohnal. A o kolik by Baník přišel?
0: Podle těch stávajících dotačních titulů my máme nastavené ty stropy těch dotací, takže dneska Baník vlastně čerpá na mládež zhruba 30 milionů korun. S tím, že pokud by byl v druhé nejvyšší soutěži, tak by ta částka byla zhruba kolem 9 milionů korun, takže tam je opravdu ta podpora jako výrazně nižší.
1: Na podzim jsou v Česku komunální volby a ani případné změny ve vedení města by projekt nových bazalů neohrozily.
0: Je to otázka, kterou jsme řešili opravdu někdy rok zpátky. Pokud se chceme pouštět do takhle velkého, drahého a náročného projektu, který se navíc opravdu bude řešit podle mě minimálně přes ještě další dvě volební období, tak aby ten projekt byl životaschopný, tak je třeba získat širokou politickou podporu. Já si troufnu říct, že na dnešní politické mapě není jediný subjekt v Ostravě, který by se v určité stavbě vymezoval, takže věřím, že i kdyby komunální volby dopadly jakýmkoliv způsobem a došlo by třeba k opravdu velkým změnám, to znamená, že žádná ze stran stávající koalice by už nebyla ve vedení města, takže by ten projekt pokračoval dál.
1: Doplňuje k výstavbě nového stadionu Baníku Ostrava primátor města Jan Dohnal. Baník musí získat v sobotu se Zlínem o bod více než Dukla v Teplicích a pak vyhrát na Dukle, aby měl naději na záchranu. Dukle však stačí v sobotu zvítězit v Teplicích a Baník je druholigový. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké je a jaké bude počasí, tak na to se teď zeptáme odborníků. Na telefonu je konkrétně v tuto chvíli meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Paní Marie, já vás vítám ve vysílání, přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme aktuální situací v našem kraji.
2: Tak aktuálně je zataženo prakticky na celém území s deštěm, který teď v posledních hodinách trošku zesiluje. Teploty se pohybují nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia, vítr fouká mírný, severní až severovýchodní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Jak bude dnes, tedy v sobotu 16. května?
2: Dnes bude prakticky po celý den zataženo s deštěm, hlavně v Beskydech budou srážky trvalé a vydatné. V průběhu odpoledne a večera očekáváme někde na Bruntálsku, možná části Opavska, slábnutí, ubývání, možná večer až ustávání srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 3 až 7 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, severovýchodní až severní, mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Pojďme na noc na zítřek. A jak bude zítra, tedy v neděli?
2: Noc bude stále zatažená, hlavně v jihovýchodní části kraje s deštěm, v Beskydech budou srážky vydatnější, na Bruntálsku budou srážky spíše s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, na horách kolem 2 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severovýchodní až severní, mezi 3 až 7 metry za sekundu, od vyšších poloh potom čerstvý snárazy kolem 55 km v hodině. I zítra přes den bude zataženo, v Beskydech s trvalejším deštěm, jinde už bude daleko nižší pravděpodobnost na srážky. Pokud někde mimo Beskyd bude pršet, tak to spíš budou nějaké přechodné přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný severovýchodní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu a bude zvolna slábnout.
1: Řekl bych, kdo má tento víkend pracovní, tak udělal dobře. Ještě vás, paní Marie, poprosím na závěr o aktuální informace o tlaku a vlhkosti.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1002 hektopaskaly, relativní vlhkost je prakticky všude nad 90%.
1: Meteoroložka Marie Glofáková byla hostem Českého rozhlasu Ostrava. Díky za aktuální informace a přeji krásnou sobotu.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut před 8 hodinou ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava přijměte zajímavé tipy pro dnešní den. Já myslím, že tip číslo 1 je jasný. Den otevřených dveří u nás v Českém rozhlase Ostrava začíná v 10 dopoledne, ale věřte, že stihnete i další zajímavé akce. Třeba město Třinec chystá tradiční hutnický den. Od 13 jste zváni do areálu Werk Arény a den láká nejenom na koncerty třeba Kolárovců nebo Janka Ledeckého, ale i na nostalgické jízdy starým autobusem nebo hasičskou soutěž. Pokud vyrazíte dnes nebo zítra na hrad Sovinec, tak zejména děti určitě potěší akce Kolotoč Prima pohádek. Program začíná dnes i zítra v 9 dopoledne a je plný nejenom pohádek, ale i vystoupení kejklířů, sokolníků nebo šermířů. Na hrad Hukvaldy pak dnes můžete vyrazit na hukvaldské hradní slavnosti. U příležitosti zahájení nové sezony se na něm zabydlí velcí draci, loutkoherci a také rytíři. Program začíná o 9:30. A ještě jeden tip pro děti. Novojčínský areál Skalky se dnes odpoledne promění v pohádkový les. Projít se jim a splnit několik úkolů můžete mezi 13. a 17. hodinou. A já přeji hezké zážitky.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pozor, pozor, některé banky dnes upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava za 3 minuty. Hezké ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systému. Horní Bečva plánuje parkoviště pro karavany. Festival železné cyklotrasy propojí Karvinou s polskými městy. Počasí dnes bude deštivé s teplotami do 12 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
4: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
2: Problémy s bydlením se podle armády Spásy často dědí z generace na generaci. Organizace upozorňuje, že lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich mnohdy vracejí i v dospělosti. Loni armáda Spásy pomohla více než 17 stovkám dětí, které dnes tvoří 55% klientů jejich azylových zařízení. Horní Bečva na Vsetínsku chce řešit rostoucí počet obytných vozů a karavanů, které parkují na různých místech v obci. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta proto radnice plánuje vybudovat u takzvané pasecké školy nové zázemí. Součástí má být vyhrazené parkoviště i základní servis, například možnost doplnění vody a další služby.
5: Plochu najdou, řekněme, v půlce trase mezi Lomem u Přehrady a Sachovou Studánkou a bude vybavena jak připojením na elektřinu, tak na vodu a počítá se i samozřejmě s odpadem.
2: Lidé si dnes a zítra mohou projet železné cyklotrasy. Tak se jmenuje festival, který spojuje Karvinou s Petrovicemi a třemi polskými příhraničními městy. Každé nachystalo program a aktivity pro děti. Například v Karviné na Masarykově náměstí vznikla zóna, kde jsou obří hry a hlavolamy. V Petrovicích lákají cyklisty na gurmánské speciality a například v Godově pak bude výstava historických kol.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Pokračuje právě jeden ze střelců, Daniel Voženílek.
6: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
2: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dnes večer. Ve 20 hodin a 20 minut rozehraje duel se Slovinskem.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů Celsia, na horách od 3 do 7.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy v ulici Soukenická probíhají stavební práce. Provoz je tam převedený do protisměru v zúžených jízdních pruzích. Omezení potrvá až do konce května.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nádherné sobotní ráno navzdory počasí vám všem, milí posluchači. Přejeme ze studia, zdraví vás po Tereze Hájkové také Vítek Goršanov. Dnes pro vás připravujeme víkendové dobré ráno, které je doslova nabité písničkami, které nestárnou. Petra Černocká, Kabát, Marie Rotrová, Beatles, Petr Muk, těhle všichni vám budou zpříjemňovat sobotní ráno. A další informace přidáme my tady ve studiu. Víte třeba, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíme se to všichni už za chvilku z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Těší se na nás náš rozhlasový kolega Martin Písařík. A já vám přeji hezké ráno a dobrý poslech.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tak kdyby moje babička měla okomentovat počasí pro dnešní den, tak by řekla jedno takové rčení, které si teď nemohu dovolit říct do vysílání. Nicméně není to moc příznivé, ale co se dá dělat? Tak dneska očekáváme zataženost deštěm, zejména v Beskydech a trvalejším a vydatnějším odpoledne a večer. V západní části regionu, alespoň tam, může docházet k ustávání srážek. Teploty od 8 do 12 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 3 až 7 stupňů. Aktuálně nám na mnoha místech v kraji prší a teploty jsou velmi podobné. V Budišově nad Budičovkou teď aktuálně měříme 7 stupňů a téměř na desítce jsme v Bohumíně.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na Novojičínsko teď zamíříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Sigmund Freud odemykal tajemství lidské duše. V jeho rodném domku v Příboře teď mohou návštěvníci odemknout vzpomínky na dětství tohoto zakladatele psychoanalýzy. Otevírají ji právě na 170. výročí Freudova narození.
1: Jmenuji se Sigismund Schlomo Freud a jsou mi 3 roky. Maminka mi říká mein goldener Sieg. Jednou odhalím velké tajemství.
2: Uvítání od věhlasného obyvatele a jdeme objevovat dům snů Sigmunda Freuda s jedním z autorů expozice Zdeňkem Durdilem.
3: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
2: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
3: V té době malým chlapcům se zpívaly u kolébavky, který je směřovali k tomu, aby byli významní, aby vlastně byli moudří.
2: Dá se říct, že si to vzal k srdci a naplnil.
3: Myslíme, že jo.
2: Další z autorů expozice Jakub Deml vysvětluje, jak to tady funguje.
4: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat. Naopak jako bez toho dotýkání vlastně ta expozice moc nefunguje.
2: A já si teda tím pádem můžu nasadit brýle Freudovky?
4: Můžete.
2: Z Freudova dětství toho tady moc nezůstalo. V expozici si hýčkají knihu o alpské zvířeně s věnováním. Podle nezávislého starosty Příbora Jana Malíka si ale rodákova odkazu velmi cení.
5: Tady žil pouhé 3 roky a zároveň i z jeho učení jsou to ty nejdůležitější, to dětství. Ono je zajímavé právě to, že Freud je takový velikán, a v tom domečku je vidět to, že každý jsme normální lidi.
2: Přitom Freudův rodný dům měl na mále a sanace židovského geta za komunismu přečkal jako jediný. Snad díky pamětní desce, za kterou příborským věhlasný rodák stihl ještě za života poděkovat. Z Příbora Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: legendární kapelu Beatles teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava střídají další aktuální zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Maximální ceny paliv se oproti pátku o víkendu mění jen mírně. Za benzín se řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Most na Rudné ulici v Ostravě Vítkovicích je už plně průjezdný. Silničáři dokončili fázi opravy, ve které bylo možné pustit auta na nejvytíženější silnici v Moravskoslezském kraji bez omezení. Oprava dalších tří mostů na Rudné ale pokračuje. Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu anebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci Dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Tady u nás v Ostravě začnou komentované prohlídky v 10 hodin dopoledne. Další informace najdete na webu ostrava.rozhlas.cz. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká poslední domácí utkání nadstavbové části první ligy. V 17 hodin přivítají Zlín. Pokud se chtějí vyhnout sestupu, musí ve zbývajících dvou zápasech získat o 4 body více než Dukla Praha. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty od 8 do 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá až do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Sobotní ráno je v plném proudu a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, když máme krátce po 8:30, to mimo jiné znamená, že nás za malou chvilku čeká astronomické okénko. Zavoláme opavskému astronomovi Tomáši Gráfovi. Už za chvilku, těšte se.

0: Slezská univerzita v Opavě opět hostila celorepublikové finále astronomické olympiády. Tentokrát v kategorii CD, což jsou studenti prvního a druhého ročníku středních škol. Jak se jim vedlo, tak to už nám dnes prozradí v astronomickém okénku opavský astronom Tomáš Graf, kterého zdravím po telefonu. Tomáši, vítejte ve vysílání. Hezké sobotní ráno.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Není to tak dávno, co jsme i naše posluchače informovali o finále v kategorii AB. Jak si tedy v porovnání se svými staršími kolegy vedli mladší studenti?
1: Já jenom připomenu, že finále astronomické olympiády je pro ty studenty výsledek jejich celoročního úsilí a nejinak tomu bylo v tom letošním již 23. ročníku této soutěže. V září loňského roku absolvovali školní kolo, ti nejlepší postoupili do krajského kola a k nám do Opavy se sjeli ti, kteří vlastně byli nejlepší v těch krajských kolech a to ústřední kolo neboli finále. Do toho letos postoupilo 19 nejlepších z republiky a nakonec se jich účastnilo 17, protože dva měli nějaký konflikt s jinými akcemi. Jestliže to můžu porovnat, tak ta úspěšnost při řešení jednotlivých úloh byla u této kategorie velmi podobná jako u kategorie pro starší studenty, protože ostatně 6 z nich se v březnu účastnilo i finále v té vyšší kategorii, která je určena maturantům. Takže dá se říct, že je z části vlastně to pole těch soutěžících v té době hodně vyrovnané.

0: Germany a vlastně ti studenti, kteří využijí ty možnosti, že se mohou účastnit vlastně té své kategorie, kam věkově patří, plus některé z těch vyšších, tak ti nadaní to využívají.
1: Připomínám, že si povídáme o studentské soutěži a o astronomické olympiádě a zeptám se tedy, které disciplíny zvládají studenti bez problémů hravě a které jim třeba dělají potíže?
0: Možná si připomeňme, z čeho se ta vlastní soutěž skládá, protože to finále probíhá prakticky v necelých 3 dnech. A vlastně skládá se z teoretického kola, ve kterém jsou takzvané krátké a dlouhé početní úlohy. Potom je pozorovací kolo, které se odehrává pod skutečnou hvězdnou oblohou, čili tam jsme závislí na počasí, což tentokrát vyšlo a vlastně ve středu bylo to pozorování. No a potom praktické kolo, které se odehrává v planetáriu, v naší unisféře, a také kolo, které je pojmenováno datová analýza a analýzují se tam vlastně skutečně naměřená data, astronomická data, která samozřejmě jsou převzata, která se nezískávají během tohoto finále. Pro mnohé, abych neutekl z té otázky, tak pro mnohé bylo obtížné právě to pozorovací kolo, což je vlastně specifické pro astronomickou olympiádu, protože mnozí z těch studentů jsou univerzální soutěžící a kromě astronomické se vlastně účastní třeba i fyzikální nebo matematické olympiády, ale tady to pozorovací kolo vlastně vyžaduje dovednosti a znalosti typické právě pro astronomii. No a letos konkrétně byl záměrně obtížný jeden z dlouhých příkladů v tom teoretickém kole, a to z toho důvodu, aby distribuce získaných bodů ve finále byla jednoznačná pro stanovení pořadí, aby vlastně tam nevznikly pozice se stejným nebo velmi blízkým počtem bodů.
1: Tak a na závěr jenom krátce, kdo tedy letos v kategorii CD astronomické olympiády zabodoval?
0: Tak jestliže vezmeme v potaz, že je vlastně skvělým výsledkem, že vůbec se ti studenti dostali do toho finále, tak to ohodnocení nejlepší potom patřilo na 5. místě studentce Marii Hrubé z gymnázia v Ostravě Zábřehu. Na 4. místě se umístil Tadeáš Smička z gymnázia v Olomouci Hejčíně. Na 3. Viktorie Snášelová z Masarykova gymnázia v Plzni. Marek Nedoma skončil na 2. místě, je z Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou. No a takovým fenoménem posledních roků je Alex Fever z gymnázia Komenského v Uherském Brodě, který v březnu zvítězil i v té kategorii pro maturanty. A tohleto vlastně se odehrálo, tuším, i minulý rok, čili to je opravdu fenomenální student, který teď je v 2. ročníku, ale má úspěchy už i na těch mezinárodních soutěžích, které, jak jsem zmínil, jsou určeny převážně pro starší studenty.
1: Dnes jsme si povídali o astronomické olympiádě a jejich výsledcích s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Tomáši, děkujeme, je radost poslouchat, že se studentům daří a že mají zájem o astronomii a věříme, že i příště nás potěšíte nějakou zajímavou aktualitkou. Budeme se těšit opět příští sobotu.
0: Velmi děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den do Opavy.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A naposled ve víkendovém dobrém ránu předpověď počasí na dnešní den. Zataženo s deštěm by mělo být po celou sobotu, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Odpoledne a večer v západní části našeho regionu docházet může i k ustávání srážek. Teploty okolo 10 stupňů, na horách okolo 5 stupňů. Na Lysé hoře aktuálně v tuto chvíli máme 3 stupně nad nulou. To ve Frenštátě máme 9 stupňů a na řadě míst v kraji prší.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava teď přijměte několik zajímavých tipů pro dnešní den, kam byste se mohli vydat. Tak v 10 hodin dopoledne otevíráme brány u nás v Českém rozhlase Ostrava na ulici Šmeralova v centru města. Těšíme se až do 16 hodin. Tak to je tip číslo 1, no ale máme i další zajímavé tipy. Třeba Bohumínský park Petra Bezruče se dnes změní v místo plné umělců, malířů a tanečníků. Přijít mezi ně na Bohumínský Montmartre můžete odpoledne od 14 hodin. Nový Jičín dnes bude patřit dobrému jídlu. Food festival tam začíná už za hodinu, a to na Masarykově náměstí. No a kromě ochutnávání specialit jsou připraveny třeba i nejrůznější kuchařské show. Do Karviné dnes můžete vyrazit na tradiční darkovské otevírání pramenů. Převážně hudební program je připraven od 14 hodin v parku u rehabilitačního sanatoria. No a v Ostravě vrcholí také Majáles a vystoupí dnes například Činaský Jiří Kor nebo David Koller. Začátek akce je ve 13 hodin v Dolních Vítkovicích. Já přeji hezké zážitky, no a trošku příznivější počasí, snad to dopadne.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: fajn.
1: Všude je fajn a u nás v Českém rozhlase Ostrava bude taky fajn dnes na dní otevřených dveří. My se vám samozřejmě i v živém vysílání přihlásíme s našimi posluchači, kteří dorazí, a to už po 11. hodině. Do té doby pravidelné sobotní magazíny. Po 9. hodině můžete poslouchat magazín Mezi nebem a zemí a po 10. hodině Hobby magazín. Ranní vysílání končí. Vítek Goršanov se na vás těší jednak tady u nás na Šmeralově a jednak také po 11. hodině ve vysílání. Mějte krásnou sobotu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Havířovskou nemocnici povede od června dočasně její náměstkyně. Jeskyně na Pomezí čeká rozsáhlá oprava elektroinstalace. Uzavřou se do listopadu. Fotbalový Baník Ostrava by v případě sestupu přišel o městské dotace. Bude zataženo s deštěm a teplotami do 12 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Vedením Havířovské nemocnice bude od června dočasně pověřená Eva Misiáčková. Českému rozhlasu to potvrdilo hejtmanství. Náměstkyně pro léčebnou péči Misiáčková bude zdravotnické zařízení řídit po odchodu Norberta Šalonga.
2: Ředitel nemocnice Norbert Šelong odchází po dohodě se zřizovatelem na vlastní žádost. Ve zdravotnickém zařízení působil 7 let. Na jeho místo vypsal Moravskoslezský kraj výběrové řízení. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Až 8 let vězení hrozí muži, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho dopadla ve čtvrtek, teď je v policejní cele a o vazbě rozhodne Českolipský soud. Vzácnou relikvii muž zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků. Ke krádeži se přiznal, lebku se teď pokusí očistit restaurátoři. V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začne příští týden rozsáhlá modernizace elektroinstalace. Tu totiž na podzim roku 2024 poškodily záplavy. Jeden z hlavních turistických cílů oblasti je tak pro návštěvníky otevřený naposledy o tomto víkendu. Pak se kvůli stavebním pracím jeskyně uzavřou předběžně až do listopadu, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Opravy mimo turistickou sezónu se nemohou dělat kvůli ochraně netopírů. Víkendový festival připomíná v Příboře na Novojičínsku 170. výročí narození slavného rodáka Sigmunda Freuda. Průkopník psychoanalýzy se v moravském městečku narodil a prožil první 3 roky. Během prvního ročníku Freudfestu se návštěvníkům představí nová expozice v jeho rodném domě. Podle nezávislého starosty Příbora Jana Malíka festival naplní centrum města programem plným hudby, divadla i přednášek.
3: Je to směsice kultury, odborných přednášek, programu pro rodiny s dětmi, akce, která zároveň oslaví narozeniny Sigmunda Freuda a zároveň se stane tradicí, že by ten Freudfest mohl být prostě každoročně. Sport.
0: Fotbalovému Baníku Ostrava po 10 letech reálně hrozí sestup do 2. ligy. Pokud Dukla Praha dnes zvítězí v Teplicích, Baník sestoupí. Přišel by tím pro příští sezónu o výraznou část dotací na mládež, říká primátor Ostravy za ODS Jan Dohnal.
4: Podle těch stávajících dotačních titulů my máme nastavené ty stropy těch dotací, takže dneska Baník vlastně čerpá na mládež zhruba 30 milionů korun, s tím, že pokud by byl v 2. nejvyšší soutěži, tak by ta částka byla zhruba kolem 9 milionů korun, takže tam je opravdu ta podpora jako výrazně nižší.
0: Baník Ostrava dnes v 17 hodin přivítá Zlín.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty od 8 do 12 stupňů, na horách naměříte od 3 do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních dopravních komplikacích na cestách v našem regionu, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. V Sedočanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých. Byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená. Je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi ministerstva kultury.

kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava Svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře, nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely, a bylo jich celkem 5, z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

0: Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzni, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci mimochodem i tady v Bečově dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuji omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: Vraťme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením Štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání Štolprštejnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelí na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
2: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze. Naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
3: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim, Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belsen.
0: Jenže přišla 50. léta.
3: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
3: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí. Přežili všichni.
3: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
4: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
4: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. V nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo a někteří byli odváženi a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
4: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří. Otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrému.

Je 10 hodin. Meteorologové varují před vydatným deštěm v Beskydech. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů, varují před tím neziskovky. Petrovice u Karviné oživí gastrofestival se středověkou kuchyní. Dnes očekávejte zataženou oblohu, srážky a teploty do 12 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do zítřka tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.

0: lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
1: 48 000 korun. Teď je v nabídce 14 nepojízdných aut. Podle Kateřiny Stránské z Brandýské radnice se dražba uskuteční 9.
2: Je otevírací hodiny. Od června bude k dispozici každé pondělí, středu a pátek od 7 do 16 hodin. V úterky a čtvrtky zůstane otevřeno do 15.
3: Službu poskytuje Charita Frýdek Místek v prostorách Paskovského zámku, a to seniorům se sníženou soběstačností. Nabízí aktivizační činnosti nebo kontakt seniorů s vrstevníky. Denní kapacita je 12 klientů. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
2: Petrovice u Karviné provoní středověké jídlo a pití. Obec pořádá gastrofestival s připomínkou historických pochutin. Součástí bude i soutěž o kváskový chléb. Zúčastnit se mohou i lidé, kteří v Petrovicích nebydlí. Své vzorky mohou přinést do 15 hodin, upřesnil starosta Marian Leběčik z nezávislého sdružení.
4: K našim gastrofestivalům tradičně patří i soutěže pro veřejnost, a tak jsme hledali vhodnou soutěž i pro tento letošní ročník. A napadlo nás, že právě tento kváskový chleba, který se k tomuto období váže, by mohl být vhodným tématem letošní soutěže.
5: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty od 8 do 12 stupňů Celsia, na horách naměříte od 3 do 7.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Šenově u Ostravy na radničním náměstí se srazila dvě osobní auta. Z opatrnosti je místo průjezdné. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovina té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové, zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami, a když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škuce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po 3 týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne, a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? A tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
3: No kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete na stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Vinařský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Korega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Projekt výstavby nových bazalů v Ostravě by případný sestup Baníku do druhé ligy neovlivnil. Komerční banka i Česká spořitelna upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. V Třinci dnes mají hutnický den, vystoupí třeba Janek Ledecký. Bude zataženo s deštěm a naměříme do 12 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Projekt nové bazaly v Ostravě poběží dál, a to i v případě, že by Baník sestoupil do druhé fotbalové ligy, což mu po 10 letech reálně hrozí. Pokračuje primátor Ostravy Jan Dohnal za ODS.
3: Příprava nových bazalů poběží dál. Opravdu máme do toho nainvestované velké prostředky, jsme poměrně daleko a neumím si představit, že tento projekt bychom zastavili. Navíc nové bazaly, pokud se bavíme o novém stadionu, nejsou projekt, který tady stavíme na 3-5 let, takže nemůže ani podléhat nějakým momentálním sportovním výkonům formy. Je to opravdu stavba, která se tady staví na 100 let.
1: Baník Ostrava dnes v 17 hodin přivítá Zlín. Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
4: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
1: Silničářům začala ve Valašském Meziříčí sloužit nová administrativní budova. Je součástí provozního střediska správy a údržby silnic Valašska. Její vybudování v areálu v ulici Mikuláše Alše, kde sídlí hlavní dispečink zimní údržby silničářů pro Vsetínsko, přišlo na 18 milionů korun. Budova nahradila původní objekt, který podle zlínského hejtmanství nevyhovoval požadavkům na provoz a energetickou úspornost. V Třinci dnes odpoledne vypukne hutnický den. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení Janka Ledeckého anebo skupinu Alkehol. Na akci přijedou také veteránská auta i motocykly a lidé se mohou vydat na okružní jízdu Třincem historickým autobusem s vlečkou. Návštěvníci mohou vystoupat na vrchol rotační horolezecké stěny anebo si vyzkoušet simulátor nárazu a přetočení auta. Součástí akce je taky závod hasičů. Hutnický den začíná v okolí Werk Areny dnes ve 13 hodin.
2: Počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude zataženo s deštěm, zejména v Beskydech i trvalejším a vydatnějším. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, na horách od 3 do 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak Příjemné sobotní dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Dnes tady nejsme úplně sami, jsem tu já, Vítek Goršanov, je tu Tereza Hájková, kolegyně na zpravodajském postu, ale jste tu také vy, milí posluchači. Už od 10 hodin totiž u nás probíhá den otevřených dveří a můžete sem přijít až do 16. hodiny. Já se dívám naproti do studia, kde je další skupinka návštěvníků a věřím, že někoho z nich přivedu i k mikrofonu a on vás třeba pozdraví a on vybere si nějakou tu hezkou písničku. Nicméně tradiční dopolední vysílání bude pokračovat. Za malou chvilku se nám přihlásí opět náš kolega Artur Kubica se svým sobotním dopoledním pořadem s dechovkou na zločince. Tak ať se vám i nadále příjemně poslouchá, přeji krásný víkendový den.

0: jak žil bych rád.
1: Dal den máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte sobotní dopolední vysílání. Já jsem avizoval, že dnes tady máme pro vás, milí posluchači, den otevřených dveří. A to znamená, že už od 10. hodiny nás chodíte navštěvovat, prohlížíte si nejenom vysílací studio, ale třeba také nahrávací studio a vůbec všechny prostory Českého rozhlasu Ostrava. A teď vítám ve studiu například paní Marcelu. Pěkné dopoledne, zdravím vás, paní Marcelo.
2: Dobrý den.
1: Odkud jste za námi přijela?
2: Z Havířova.
1: Takže z Havířova, jak se vám u nás líbí v Českém rozhlasu?
2: Jsem úplně unešena.
1: Opravdu. A jste tak ve studiu tady poprvé třeba vysílacím? Výborně. A jste velmi odvážná. Já jsem totiž oslovil tady velkou skupinu lidí. Ostatně můžete se podívat na naši webkameru, že je nás tady požehnaně v tuto chvíli. A paní Marcela se přihlásila jako první, že by chtěla pustit nějakou hezkou písničku. Tak řekněte jakou.
2: Chtěla bych Až na vrcholky hor od Věry Martinové.
1: Písnička je připravena, chcete ji někomu poslat?
2: Chtěla bych ji poslat rodině a spolužačkám a spolužákovi z Pajdáku.
1: Doufám, že poslouchají. Paní Marcelo, vy jste teď ještě předtím, než jsme šli do vysílání, řekla, že máte k té písni nějaký osobní vztah. Můžete prozradit?
2: Zrovna se ji učím hrát na kytaru.
1: No tak to je krásné, tak my vám držíme palce. Já myslím, že můžeme zatleskat tady ve studiu paní Marcele, ať se jí daří. Takže paní Marcele, já vám moc děkuji za to, že jste byla teď hostem našeho vysílání. Pouštím písničku, ať se vám daří, mějte se hezky a budu se těšit třeba někdy zase u nás v Českém rozhlase.
2: Děkuji za tuhle zkušenost.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Právě jste poslouchali jednu z takových písní od Věry Martinové až na vrcholky hor. Posloucháte sobotní dopolední program Českého rozhlasu Ostrava. My tady máme den otevřených dveří, takže my tady nejsme sami. My tady máme spoustu šikovných a příjemných a velmi milých posluchačů. A teď tady mám jednoho velmi mladého posluchače Viktora. Viktore, já tě tady vítám. Ahoj.
2: Dobrý den.
1: Prosím tě, do které třídy chodíš, se tě zeptám?
2: Do třetí.
1: Jak se ti líbí ve škole?
2: Ani moc
1: ne. Že jo, a máme víkend, tak víš co, nebudeme se o škole vůbec bavit, kdo by tady začínal se školou, že jo. Tak Viktore, ty jsi tady přišel s kým, prosím, můžeš říct?
2: S taťkou, s babičkou a se ségrou.
1: Čili celá rodina. A když ti řekli doma, hele, jdeme do Českého rozhlasu, tak se stěšil, nebo nevěděl jsi vůbec, kam jdeš, nebo jak to bylo?
2: Ani moc jsem nevěděl.
1: Tak a jak se ti to líbí teda?
2: Hodně.
1: No tak to je super. A Viktore, ty máš teď jednu velkou možnost si vybrat nějakou pěknou písničku a někomu ji věnovat. Co říkáš?
2: Chtěl bych věnovat písničku Evu Farnu svému dědovi.
1: A děda se jmenuje?
2: Jiří.
1: Děda Jiří. A děda Jiří, myslíš, že poslouchá?
2: Nevím.
1: Pokud neposlouchá, tak určitě si ten tvůj vstup tady může vyhledat v našem archivu. Takže my zdravíme dědu Jirku. Ten tu s náma není, že ne? Teď v tuto chvíli. Takže my ho zdravíme na dálku. Zvládl si to skvěle, Viktore. Prosím tě, hlas se za pár let tady a můžeš s námi tady moderovat. Chtěl bys si moderovat třeba v rádiu někdy?
2: Jo.
1: No, jde ti to úplně bezvadně, takže ať se ti daří. My ti můžeme zatleskat, já myslím zase tady všichni. Takže úplně fajn, Viktore. Pouštíme pěknou písničku od Evy Farné, kterou doprovodil také Miraj Navrátil a písnička se jmenuje Vzpomeneš si. Viktore, měj se hezky a pěkný den. Ahoj.
2: Děkuju, nashledanou.

S Dechovkou na zločince, tak to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A to se ptá takový synáček tatínka, velice chytrého tatínka. Tati, kdy si indiáni malují obličeje? A ten tatínek se tak zamyslí a potom říká, obličej si malují, když se chystají do boje. A ten chlapeček povídá, tak si dej pozor na maminku, stojí před zrcadlem a právě se maluje. Vítejte v pořadu s Dechovkou na zločince a jdeme na to, dáme si polečku Šohajek od Hodonína a hrají to Bojané. A samozřejmě zpívají Renáta Jedličková a Dagmar Osičková a Jan Sedláček.

mám pro vás velice zajímavý vtip. Je to pro dámy, aby se nenudili. Navíc, když už máme dneska ten den otevřených dveří, tak jsem si říkal, že to zaměříme na vtipy a nebudeme se strašit zločineckými případy, tedy celý tento náš pořad. Takže to si povídají chlapi mezi sebou. Co myslíš? Můžu věřit Tiborovi? Nevykecá to někomu? A ten druhý chlap se tak zamyslí a říká, Tibor, tak ten dokáže držet jazyk za zuby. Před 5 lety mu v práci už 2x zvýšili plat o 1/3 a představ si, oni to doma pořád nevědí. Tak to byla taková ukázka, jak to může chodit. Já samozřejmě vám těch případů dnes dám více a jeden je velice zajímavý, ten jsem slyšel tento týden ve středu, když jsem byl mezi myslivci a to se vám teda bude líbit. A dáme si Šel jsem lesem a hraje to Šohajka se svými zpěváky Jožinou a Vojtou Ducháčkovými a Janičkou Janoškovou.

Už jste někdy přemýšleli nad slovními hříčkami, třeba slovo nůž, když tam zaměníte písmeno N za M, tak vznikne nůž. No a to pro vás mám skvělou ukázku slovní hříčky. Klidně si to někam zapište, je to velice složité, takže pokud máte tušku a papír, tak si je připravte, protože já to potom nebudu dvakrát opakovat, řeknu to jenom jednou a kdo to nepochopí, no tak má smůlu, tudíž to vyžaduje nutnou dávku soustředění. Takže když ve slově láska, uvědomte si slovo láska, když tam změníte čtyři písmena a jedno uberete, tak dostanete slovo pivo, což jistě stojí za povšimnutí. A teď pozor, když ve slově láska změníte pět písmen a jedno přidáte, tak vznikne slovo fernet. To už nemůže být náhoda. Já nevím, kdo to vymýšlí takové věci, podle mě to jsou totální kraviny. A to si dva chlapi povídají, jaký mají úspěch v sázkách, v té vážní. A ten první povídá, představ si, jaké já mám štěstí. Včera jsem se vsadil o 10 000 korun, že je mi moje žena nevěrná. A představ si, já jsem vyhrál. A dáme si polečku Zdeňka Gurského. Si moja milá. A hraje to Vysočinka.

To se ptá dcerka své maminky. Maminko, paní učitelka nám v matematice dala příklad, ve kterém měla rodina 4,2 členů. Prosím tě, maminko, nemohla bys mi nějak vysvětlit, co by to mohly být ty 2 členů? A maminka se na dcerku tak zadívá a praví, ty hloupá, ty malička, ty 2 členů, tak to je pochopitelně tvůj tatíček. A teď to bude o sňatkových podvodnících. Tak posloucháte pořád s Dechovkou na zločince, tak se musíme zaměřit i na takové případy. Takže to povídá takový lázeňský švihák. Jde po lázeňské kolonádě, teď uvidí krásnou slečnu a povídá jí, slečno, věříte na lásku na první pohled? A ta slečna zvyklá na nějaké ty otrapy, tak se na něho podívá a říká, nevěřím. A ten sňatkový podvodník to nevzdává a tak znalecky se zamyslí a povídá, pak tedy slečno, musíte se na mě podívat ještě jednou. Já vím, v tím nic moc, ale mám ještě jeden a ten je lepší. To se manželka rozčiluje, musíte si to představit, klasická situace, manželka se rozčiluje a povídá, já už se těším do ráje, tam snad konečně budou chlapy a ženské zvlášť. A ten manžel povídá, no to je přeci jasné, že tam chlapy a ženské budou zvlášť, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by to ani nemohl být ráj. To bylo pěkné, vidíte? Dáme si Forever and Ever a je to rumba, to jsme dlouho neměli. A hraje to jistebnická 13, parta muzikantů nadšených a velice dobrých.

A tady to je příběh ze života, to se baví dvě dámy a ta jedna povídá. Představ si, co se mi stalo. Manžel je známý filatelista a za nějakou známku utratil 100 000 korun. A ta druhá dáma se tak zamyslí a říká, no tak tohle, kdyby mi udělal se společnými úsporami, můj manžel, tak je to jeho smrt. A ta první povídá, no však právě, já jsem totiž nevěděla, co to je za známka, tak jsem ji nalepila na pohled pro maminku, poslala a toho mého chlapa z toho kleplo. A slyšel jsem teď o případu jedné společnosti SRO, kdy jejich jednatel, který měl právo disponovat s penězi, přeposlal jiné firmě 15 milionů korun s tím, že tady ty peníze vydělají každý měsíc 15% navíc a že mu to budou posílat. No tak je jasné, že když vám někdo slibuje takové peníze zisků, tak je to velice podezřelé, ale on to udělal i tak a navíc tajně, protože chtěl ostatní překvapit, jak se jim daří, tak teď jsou o 15 milionů lehčí. A mě tak napadlo, a to se může týkat všech manželů a manželek, že v takové rodině mají třeba na kontě nějaké peníze, tak já nevím, kolik máte ušetřeno, třeba 100 000 nebo 500 000. A třeba tam má manželka neomezenou možnost s těmi úspory nakládat a chce překvapit svého manžela, jak je dobrá. A tak to investuje ty peníze bez jeho vědomí, nebo to může být naopak, manžel to investuje bez vědomí své manželky do nějaké podvodné společnosti s tím, že z toho budou velké peníze, že z toho bude obrovský zisk. Tak schválně, jak to doma máte? A pokud to tak doma máte, nesledujete své úspory, nekontrolujete, jak s nimi partner nakládá, tak to byste měli rychle změnit názor, protože, jak říkám, třeba vás váš partner bude chtít zajímavou investicí překvapit. A třeba potom taky budete bydlet na ulici. A nebo tohle se vám bude hodit. To je výchovný příběh a to se ptá kamarádka druhé kamarádky. A jak si poznala, Aničko, že ten tvůj nápadník je ženatý? A ta Anička tak lišácky odpoví. Nechala se mu schválně na tváři stopu od rtěnky. No a druhý den měl na tom samém místě velkou modřinu. Tak se dá poznat, jestli partner, který vás zve právě do restaurace někam na dobrý oběd, anebo vás zve třeba k sobě, tak třeba jestli není ženatý. A dáme si polečku, kdože ti má milá, kdože ti vyšíval šáteček červený, růžičku zdobený. A hraje to Sokolka ze Šakvic a zpívají Martina Málková, Lenka Svobodová, Libor Cupal a Jan Dvořák.

0: Když jedu někam s dechovkou, na nějaké hraní, třeba na 2, na 3 dny, na 5 dnů někam do zahraničí, tak sedíme v autobuse, teď tam popijeme samozřejmě něco dobrého, zpíváme písničky, které slyšíte u nás i v rádiu, no a jak jsem říkal, popijeme nějakou tu pálenku, obvykle v přiměřeném množství, protože co jiného můžete dělat v tom autobuse, když jedete někam třeba 20 hodin, 30 hodin do Španělska, zadnice vás bolí, no tak jediné, jak to je možné vydržet, tak to je, že si dáte nějakou tu půlečku, 1, 2 na zdraví, když si jich dáte více, tak to už je samozřejmě potom na tu demenci. A to vždy zaslechnu z nějaké strany, nějaké muzikanta, který říká: Kerry zakázal. No, Kerry zakázal znamená česky, proč nikdo nenalévá další štamprličku. No a když to slyším, tak si vzpomenu na to klasické slovenské perpetuum mobile. Nalí bo vypijte a vypij bo naliáte. A ještě mám kamaráda v hornické kapele v Havířově, tedy v hornické kapele ze Stonavy, a ten se mnou hraje na trubku. A ten, když si z něho někdo dělá srandu, tak pokaždé řekne: mám zakázané. A oni se ho ptají, co má zakázané, a on vždycky odpoví: mám zakázané od rodiny se bavit s týma. A to si tam musíte doplnit sami s Kerryma, protože mezi havířskými muzikanty se pro nevhodné slovíčko nechodí daleko. Ale já si to tady nemohu dovolit. No vidíte, co se u nás všechno dozvíte. Příjemný a krásný den bez zlodějů a darebáků vám všem přeje
1: Artur Kubica s dechovkou na ty zločince. No a to asi je všechno.
0: A ještě vám přeju, aby se vám u nás při tom dni otevřených dveří v rádiu líbilo.

Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte sobotní stále ještě dopolední vysílání, které je dneska velmi, velmi speciální, protože tady u nás v Českém rozhlase Ostrava probíhá den otevřených dveří. Už od 10. hodiny nás chodíte navštěvovat a jsou to teda, můžu říct opravdu, davy posluchačů, máme velkou radost. I teď mám v tuto chvíli plné studio posluchačů, kteří se těší na další zajímavý vstup a já bych jej rád uvedl. Už za malou chvilku se spojíme s naším studiem S1, kde probíhají hudební vystoupení živá, abyste i vy, milí posluchači, kteří nejste tady teď s námi v našem studiu na ulici Šmeralově v Ostravě centru, v našem studiu Českého rozhlasu Ostrava, aby i vy jste věděli, co se vlastně tady děje. Tak pustíme si písničku od kapely Olympic a za malou chvilku se vám opět přihlásíme.

0: Kapela Olympik a píseň Nebe nad hlavou. V Českém rozhlase Ostrava dnes probíhá Den otevřených dveří. Přijít k nám můžete až do 16 hodin. Ve studiích, režích i hudebním studiu S1 pro vás máme velmi zajímavý program. A my teď právě vám, kteří jste u svých přijímačů někde doma na zahradě nebo třeba v autě, zprostředkujeme, co se teď děje v našem největším studiu S1. To už ví mý kolegové Artur Kubica a Richard Piskala, které tam zdravím. Pánové, slyšíme se? Věřím, že ano.
1: My se slyšíme velice dobře.
2: Ano, krásné dopoledne. Tady neprší ve studiu, je to skvělé.
1: Ale samozřejmě je tady i kolo štěstí a každý návštěvník, který přijde, si může zatočit tím kolečkem a je tam deštník. Takže kdyby pršelo a měl štěstí a trefil písmeno B, schválně jsem se na to díval, tak může vyhrát krásný skládací deštník.
2: Ale mnozí si přinesli ty deštníky sebou, jak my tady vidíme už u návštěvníků. A to bychom mohli možná zprostředkovat těm posluchačům, že tady opravdu někdo je, že tady nejsme sami. Zkuste se nějak projevit akusticky. Zkuste něco. Děkujeme, je to tak. My tady v našem krásném velkém studiu S1 jednak vzpomínáme trošku na tu historii, říkáme, co se tady všechno děje, ale také tady máme muzikanty. Právě teď, takhle, do odpoledne se ještě vystřídají, budou tady i další kapely, ale právě teď je tady s námi Milan Bátor, toho znáte, to je autor pořadu Hudební hlídka, každou neděli po 18. hodině ho určitě posloucháte, ale on je taky muzikant, on už u nás natočil dvě vydané desky a už natočil i třetí, která teprve čeká na vydání a už u nás také několikrát koncertoval. Takže já mu teď předám slovo a mikrofon. Milan Bátor.
3: Tak ještě jednou krásné skoro poledne, přátelé. Čím jiným začít a kým jiným začít v Českém rozhlase Ostrava, než tím, který tady zanechal tu obrovskou hlubokou stopu a máme možnost ho vidět i před vstupem do rozhlasu Karlem Krylem, který tady natočil geniální desku Bratříčku zavírej vrátka. A já věřím, že všichni dobře znáte jednu z jeho nejstarších písní Anděl a tak můžeme zkusit tu písničku si zaspívat a klidně se ke mně přidejte vy, kteří znáte text.

0: Díky moc.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
2: Tak to byla krásná píseň přímo z našeho koncertního studia S1 Českého rozhlasu Ostrava. My tady máme dnes den otevřených dveří, až do 16. hodiny můžete za námi přijít a podívat se, to řeknu lidově, jak se dělá rádio. Těšíme se na vás. A vám všem ostatním přejeme krásné sobotní už skoro poledne. Já se loučím, předávám slovo mému kolegovi Pavlu Janošcovi. Do studia už dorazila i moje další kolegyně Lucie Kociánová. Čekají vás další aktuální zprávy. Mějte krásnou sobotu, nenechte se právě tím počasím, ale věřte, že bude líp. A mějte ještě jednou krásný víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 12 hodin.
5: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Havířovskou nemocnici povede od června dočasně její náměstkyně. Opavané přihlásili do participativního rozpočtu 22 projektů. Baník Ostrava bude ve fotbalové lize hrát o záchranu proti Zlínu. Dnes bude chladno, zejména v Beskydech stále deštivo a teploty do 12 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Vedením havířovské nemocnice bude od června dočasně pověřená Eva Misiačková. Českému rozhlasu to potvrdilo hejtmanství. Náměstkyně pro léčebnou péči bude zdravotnické zařízení řídit po odchodu Norberta Šelonga.
6: Ředitel nemocnice Norbert Šelong odchází po dohodě se zřizovatelem na vlastní žádost. Ve zdravotnickém zařízení působil 7 let. Na jeho místo vypsal Moravskoslezský kraj výběrové řízení. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětem. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa taky uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
7: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
4: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun. Potvrdil to mluvčí města Roman Konečný. Lidé mohli projekty navrhovat po roční přestávce způsobené povodněmi v roce 2024. Loni radnice peníze přesměrovala právě na likvidaci škod.
8: Sport.
4: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká předposlední zápas nadstavbové skupiny první ligy o záchranu. V 17 hodin nastoupí proti Zlínu, ale situaci nemají ve svých rukách a musí se ohlížet na souběžně hraný zápas Teplice-Dukla. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
9: Tak je to kritické, to my víme. S tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou. My musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
4: V 17 hodin začne i další ligový zápas. V prvním utkání se o celkové 7. místo utká Karviná s Olomoucí.
8: Počasí.
4: Na severní Moravě a ve Slezsku bude zataženo s deštěm. Později odpoledne a večer lokálně ubývání srážek, zejména na Bruntálsku a Opavsku. Nejvyšší dnešní teploty 8 až 12 stupňů. V noci a zítra očekáváme stále zataženo, zejména ve východní polovině kraje s deštěm, v Beskydech i vydatnějším. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale pokud projíždíte po dálnici D1 ve směru na Ostravu u sjezdu na Vrbice, očekávejte zúžení na jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přejeme krásné a hlavně klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 12. hodině pokračuje vysílání i v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu Ostrava. Jste zváni a náruč rozhlasu je otevřená. Je vás tady obrovské množství a to jsme rádi. Tak nás přijďte podpořit do studia Českého rozhlasu Ostrava na Šmenalově ulici v Ostravě. No a my vás podpoříme tím, že vám na cestu zahrajeme pěkné písničky v rámci hudební pošty, která právě teď začíná. Telefonujte do studia na číslo 596 11 22 66, vyberte si písničku a pošlete ji někomu blízkému k svátku, k výročí, k narozeninám, zkrátka jak vás napadne. A my budeme využívat i toho, že tady máme posluchače na návštěvě a ti si také vyberou písničku a také pošlou živě přání v rámci vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Bude to zajímavé, tak nás poslouchejte. No a to hezké poslouchání přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnes bude Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava naprosto netradiční, protože v Českém rozhlase Ostrava probíhá Den otevřených dveří a my využíváme návštěvníků tohoto dne, tedy i posluchačů a posluchaček, aby si živě ze studia přímo poslali přání. Naproti mě u mikrofonu sedí paní Vlasta. Hezké odpoledne, paní Vlasto.
2: Děkuji, paní vám.
1: Tak kterou písničku vybereme?
2: Morava, krásná zem.
1: Máme připraveno od Moravanky a komu písničku posíláme, povězte.
2: Všem dobrým lidem, kteří mají úsměv, smysl pro humor a umí druhým lidem pomáhat. A také bych chtěla pozdravit mé synovce Josefa a Vlastíka.
1: Pozdravujeme Josefa, Vlastíka a děkujeme paní Vlastě za milá slova i za písničku. Mějte se krásně i vám hodně zdraví a spokojenosti.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Děkuji vám taky.
3: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje dalším přáním, tentokrát telefonickým. U telefonu je paní Anička, přejeme hezké odpoledne.
2: Já vám přeji taky všem hezké odpoledne a hodně štěstí a zdraví v rozhlase. Písničku posílám na svému sousedu, je velmi brozový a posílám to Mandelka Luci a sousedka Anička. Jedno, přejeme ti hodně zdraví, zdraví, které nejvíc potřebuje a hodně štěstí, lásky a to ti přeju. Všichni, kdo tě mají rádi a kdo na tebe myslí. To ti přeje ještě jednou Anička, tvoje sousedka. Moc chvědám panu prvědiku, a nejte hezký den.
1: Děkujeme, paní Aničko, klidně ještě vydržte. My máme studio, vysílací studio Českého rozhlasu Ostrava plné návštěvníků na dně otevřených dveří a je poprosím, aby pozdravili i oslavence pana souseda. Řekneme hezké odpoledne, až řeknu tři. Jedna, dvě, tři. Hezké odpoledne.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, do které stále můžete telefonovat na číslo 596 11 22 66 a kromě toho máme ve studiu i návštěvníky Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Ostrava a nás moderátorů je tady více a my toho využijeme. Já si teď odpočinu, protože slovo předám kolegovi Vláďovi Šmehlíkovi. Vláďo, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne vám všem, kteří právě ladíte Český rozhlas Ostrava, tady je hudební pošta a vedle mě tady sedí paní Jana z Dolní Lutyně. Máme připraveno jedno speciální přání pro havířovské florbalisty. Paní Jano, je to vaše.
4: Vicky, gratuluju, že jste se stali florbalisty roku a v té Praze se taky ukažte. A přeju všem lidem, kteří mají rádi sport, aby se chodili na vás dívat.
3: Tak to bylo krásné. Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Florbalistům z Havířova posíláme Miraje, pokud se nepletu a pokud to Pavel Janošec nezměnil na dechovku. A budeme se těšit na další telefonáty 596 11 22 66. Tak tedy krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Nezvládá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, ve které si vybíráte písničky a telefonujete na číslo 596 11 22 66. A kdo se právě teď dovolal, hezké odpoledne přejeme.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkoviček a chtěla bych zahrát našemu dlouhodobému kamarádovi. A je to Milánek z Borové. Milánku, zítra máš narozeniny, tak bychom ti s Martinem chtěli popřát hodně štěstí, zdraví, že jsi trošku starší, to nevadí, vrázky si z toho neděláš, ale máme tě moc rádi, dej si dobrou borovičku, nebo si dej dobré vínečko, to záleží už na tobě. To ti taky přeje tvoje manželka, taky tvoje dcera Markétka, kterou máme moc rádi, a taky tvůj zeťák, Radim. Milánku, hezky si to oslav s rodinou, dej si dobrou borovičku aj za mě. Víš, že nepiju, tak si to dej aj za mě. Tak si měj hezky a děkuju vám, nashledanou.
1: Mějte se krásně a rádi pošleme písničku Slovenské mamičky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a také telefonujete na číslo 596 11 22 66. No a protože byla rychlejší nikoli s telefonátem, ale s návštěvou ve studiu paní Eliška z Folneku, naše pravidelná posluchačka a přispěvatelka do hudební pošty, tak ji máme přímo ve studiu u mikrofonu, protože nás přišla navštívit v rámci dne otevřených dveří. Hezké odpoledne, paní Eliško.
2: Hezké odpoledne, pane Pavle,
1: tak zdravím koho pozdravíme. Vás. Povězte, komu pošleme písničku.
2: No, písničku bych chtěla poslat v prvé řadě vám do rozhlasu, bude pro vás, za tu velkou práci, kterou pro nás děláte. Je to skutečně pro mě nejlepší rádio, které vůbec znám. No a jinak bych chtěla písničku poslat celé rozhlasové rodince, nebudu jmenovat, všichni vědí komu, potom mým klientům na Kamenec do domova důchodců, protože tam jezdíme s pejskem Argoškem na kanisterapii. No a všem osamělým nemocným lidem a všem věrným posluchačům Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moc děkujeme, paní Eliško. Až jsem málem zamáčkl slzu, tak posíláme písničku, kterou jste vybrala, Kyticu písní. Mějte se krásně, i vám hodně zdraví. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: K dispozici je stále telefonní číslo 596 11 22 66. A u telefonu paní Zdenka z Chvalíkovic. Krásné odpoledne i vám.
2: Dobrý den, zdravím do rozhlasu Ostrava. A já bych chtěla dneska popřát svojemu synovcovi k narozeninám. Bydlí v Lubině u Kopřivnici. U Kopřivnice. Pavle, přeji všechno nejlepší, zdraví, pohodu, spokojenost a až si pořád tak veselý, jak jsi. A až nám děláš radost a když budeš mít ještě nějaké přání do budoucna, ať se ti splní. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy se zase ozveme.
1: My budeme moc rádi, paní Zdenko, tak vašemu synovci Pavlovi, synovci od paní Zdenky Skladikovic. Ano, posíláme písničku. Mějte se krásně.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje dalším telefonickým přáním. Ve studiu probíhá stále den otevřených dveří, tentokrát je ale na řadě telefonát, a to od pana Karla. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, tady Karel z Ostravy Hrabůvky. Zdravím vás všichni v rozhlase. Chtěli pozdravit svoji přítelkyni a popřát jí všechno nejlepší k jejím třičtvrtečním narozeninám, které dneska slaví. Doufám, jak to oslaví v pohodě, sejdeme se za chvílku a hodně zdraví. Děkuji moc, nashledanou.
1: Velmi děkujeme, rádi pošleme písničku, mějte se hezky. No a připomínáme telefonní číslo do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava 596 11 22 66.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je tady veselo, protože je den otevřených dveří. Jsou tady i průvodci rozhlasem, i kolega Vladimír Šmehlík, moderátor. Tak my už máme u telefonu ale další posluchačku, která má telefonické přání, tak předáme slovo jí. U telefonu je paní Olga. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Dnes slaví své krásné narozeniny Petr Dostál z Velké Polomy. Milý Petře, máme krátké přáníčko a ti slouží zdravíčko, ať se ti splní všechny sny a prožíváš jen krásné dny. To vše ti přeje teta Olga, manželka, promiňte, mamka, taťka, Monča, Verča, obě babičky s rodinami, děda a všichni přátelé a známí. Děkuji vám za písničku, přeji krásný den a brzy zase naslyšenou.
2: Také se budeme těšit, paní Olgo, a posíláme nejhezčí dárek, písničku, kterou složil Jiří Zmožek a zpívá ji nad 45 československých zpěváků a zpěvaček, tak jak jste si přála. Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Stále pokračuje hudební pošta, telefonujete na číslo 596 11 22 66, ale také posíláte přání přímo ze studia, protože vy, milí posluchači, jste návštěvníky Dne otevřených dveří a my toho rádi využijeme, protože u mikrofonu ve studiu sedí i paní Maruška, které přejeme krásné odpoledne.
2: Tak zdravím všechny posluchače i vás tady v rozhlase. Zítra má narozeniny paní Božka Šramková z Frýdku. Milá Božko, já a kamarádky ti přejeme do dalších let mnoho štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a posílám ti písničku, za kterou, pane Pavle, děkuji a zas někdy naslyšenou.
1: Rádi se uslyšíme a využijeme toho, že tady máme návštěvníky, tak jakmile řeknu tři, tak zavoláme ahoj Boženko. Souhlasíte? Souhlasíte. 1, 2, 3.
3: Ahoj Boženko!

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+ 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. Horní Bečva plánuje parkoviště pro karavany. Fotbalisté Baníku Ostrava se střetnou se Zlínem. Zítra bude chladno, zejména v Beskydech deštivo a teploty maximálně 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Některé banky dnes upozorňují na omezení svých služeb kvůli plánované údržbě systémů. Klienti komerční banky můžou až do večerních hodin zaznamenat pomalejší fungování mobilní aplikace i dalších online služeb. Česká spořitelna pak oznámila odstávku internetového bankovnictví George, během které nebude možné zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. Horní Bečva na Vsetínsku chce řešit rostoucí počet obytných vozů a karavanů, které parkují na různých místech v obci. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernata proto radnice plánuje vybudovat u takzvané pasecké školy nové zázemí. Součástí má být vyhrazené parkoviště i základní servis, například možnost doplnění vody a další služby.
4: Plochu najdou, řekněme, v půlce trase mezi Lomem u Přehrady a Sachovou Studánkou a bude vybavena jak připojením na elektřinu, tak na vodu a počítá se i samozřejmě s odpadem.
2: Krnovská radnice postavila nové knihobudky u základní umělecké školy na náměstí Míru a ve Smetanových sadech u gymnázia. Nápad přišel přímo od lidí. Projekt totiž vznikl jako součást participativního rozpočtu, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: První várku knih do budek dodala Krnovská městská knihovna. Používat je může i veřejnost. Knihobudka totiž slouží primárně k bezplatnému sdílení, půjčování a výměně knih mezi lidmi, umožňuje knihám získat druhý život místo toho, aby skončili v odpadu.
3: Sport.
2: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká poslední domácí utkání nadstavbové části první ligy. V 17 hodin přivítají Zlín. Pokud se chtějí vyhnout sestupu, musí ve zbývajících dvou zápasech získat o 4 body více než Dukla Praha. Ale i kdyby sestoupili do druhé ligy, tak se podle primátora Ostravy za ODS Jana Dohnala projekt výstavby stadionu Nové Bazely nezastaví.
6: Chtěl bych říct, že pořád věřím tomu, že se nějakým zázrakem Baník povede udržet v nejvyšší soutěži. Nicméně, pokud bych to měl rozdělit, tak samozřejmě ta zakázka na projektovou dokumentaci na přípravu z nového stadionu na Bazalech je už dneska tak daleko, že si nemím představit, že bychom ji zastavili.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm. V Beskydech bude i vydatnější. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dnes neprojedete Štramberkem. Z důvodu konání pouti jsou uzavřeny ulice Dolní, Dolní Bašta, Náměstí a Záuličí. Tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo znáte 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Výlety.
8: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv námi příroda dopřeje. A že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar zeměkoule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. K čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na 4 části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou, buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.
2: Mám prostě

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národů napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitý děl, ale ten labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále v areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labirint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí to je pochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka a o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo. Vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labirintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labirintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labirintu je přesně 2003 a je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a už vyšlo to takhle napřesno. Nebyl to záměr. Ten labirint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
5: Nenašli.
6: Vy jste nebyli v prostředku, tak jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labirintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem v puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labirint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labirintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
7: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
7: No Betty,
1: kdo...
7: jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labirint světa a...
8: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labirintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu. Výlety.rozhlas.cz.

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka v Rtyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili, hned prozradím, že správně Ačko je v Rtyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku? O multifunkční nůž nebo nožík? Tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoviny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky, čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci, apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opí, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelení paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: V lesích na Rakovnicku ve středních Čechách stojí půvabný lovecký zámeček jménem Svatý Hubert. Pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena, která kdysi lovcům ukazovala, kterým směrem se mají vydat za zvěří. A my se k němu teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou, které vedoucí Jesenického muzea Nikola Štefánková ukázala, kde má potom hledat i věhlasný Hubertův kámen.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba. A sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíše to takový altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned dvě pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá?

Rakva Pilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém Ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera, Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera. Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni, ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbrad v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Cimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Pernštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Pernštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník. Má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky, on prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká, mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnících si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy, no a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říká se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z něj najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno z dnešního vydání, z dnešních sobotních výletů. A jak si tady s kolegou Václavem vždycky posteskneme, pane, už je polovina května 16. letí to neuvěřitelně, vidíte. Tak ať vám všechno uteče v příjemné pohodě, sejdeme se zítra, pokud přijmete naše pozvání na 13. hodinu a 4. minutu. Za všechny, tedy za všechny výletníky, pozvání tlumočí Pavel Kudrna.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, rozhodl o tom soud. Stanice Českého rozhlasu se dnes otevřely veřejnosti. Petrovice u Karviné oživí gastrofestival se středověkou kuchyní. Zítra bude zataženo, v Beskydech déšť a teploty maximálně 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěli pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila taky z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý čin neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Přístupná jsou vysílací studia napříč Českem. Návštěvníci mají možnost vidět v akci moderátory, ale třeba i zákulisí zpravodajství. Do ostravského rozhlasu dorazila i paní Jarmila Uhlíková.
2: Já mám třeba naladěnou v pokoji dvojku, tam mám radiožurnál a potom jak jdu, já vím, které pořady kdy začínají, tak si přeladím na Ostravu, na to a strašně dobře usínám při četbě na pokračování. Já nemusím mít prášky, nic.
0: Petrovice u Karviné provoní středověké jídlo a pití. Obec pořádá gastrofestival s připomínkou historických pochutin. Součástí bude i soutěž o kváskový chléb. Zúčastnit se mohou i lidé, kteří v Petrovicích nebydlí. Své vzorky mohou přinést do 15 hodin. Upřesnil starosta Marian Lebědžik z nezávislého sdružení.
3: K našim gastrofestivalům tradičně patří i soutěže pro veřejnost, a tak jsme hledali vhodnou soutěž i pro tento letošní ročník. A napadlo nás, že právě tento kváskový chleba, který se k tomuto období váže, by mohl být vhodným tématem letošní soutěže.
0: Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku má novou expozici. Ke 170. výročí narození zakladatele psychoanalýzy město připravilo dobrodružnou prohlídku plnou tajemných místností a předmětů z dětství slavného rodáka.
4: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
5: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
6: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat.
5: Říkají autoři nové expozice Zdeněk Durděl a Jakub Deml.
6: To znamená, když jenom přijdete a budete koukat, tak odejdete s velmi málem.
5: Sigmund Freud se v obyčejném domku narodil a prožil rané dětství. Jak ale víme z jeho textu, byly to roky naprosto zásadní. Z Příbora Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm, v Beskydech i s vydatnějším. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale počítejte s uzavírkou v Ostravě v ulici Jirská. Objížďka je tam značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásné odpoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava, kde v plném proudu je Den otevřených dveří. Jak jinak už jsme o tom hovořili ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava několikrát, i ve zprávách jsme to zmiňovali. No a my, abychom poskytli jasný důkaz pro ty, kdo by třeba nevěřili a sedí doma, tak se za chvíli propojíme do studia S1, kde budou kolegové Artur Kubice a Richard Piskala, a také si necháme živě zahrát písničku Bude opravdu veselo. Pokud můžete a máte čas, přijďte na ulici doktora Šmerala v Ostravě prohlédnout si zákulisí vysílání Českého rozhlasu. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a právě v Českém rozhlase Ostrava dnes probíhá Den otevřených dveří. Přijít můžete až do 16 hodin. Ve studiích, režiích i v hudebním studiu S1 pro vás máme zajímavý program. No a co se právě teď děje v našem největším studiu S1, vědí kolegové Artur Kubica a Richard Piskala, se kterými se teď propojujeme a pozdravujeme je.
1: My zdravíme do vysílání, zdravíme tebe, Pavle, a právě před chvilkou tady Artur Kubica vykládal o pořadech, které natáčí. Arture, co třeba děláš kromě dechovky?
2: Jako doma, soukromně?
1: No, tak to jsem nemyslel, ale myslel jsem do našeho vysílání.
2: No, samozřejmě, kromě dechovky ještě děláme takový speciální pořad, ten nikdo jiný nemá, a ten se jmenuje Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Ono to vzniklo tak, že já jsem potřeboval nějakou muziku k takovému pořadu, nevěděl jsem, jak se to bude jmenovat, a objevil jsem skladbu Džungle, taková africká džungle, a nahrál to dechový orchestr mladých z Příbora na své CDčko, a tak jsem si říkal, když může být taková krásná skladba, ta džungle, my tam měli opičky do toho, jak prochází ten člověk tou džunglí, tak z toho uděláme bezpečného průvodce džunglí zločinu. A zajímavé je, že to je jeden z nejsledovanějších pořadů Českého rozhlasu Ostrava na internetu. To jsem nevěděl.
1: Ano, je to tak, protože tento pořad, který má tu znělku jenom, o které mluvil Artur, ano, tam takové ty bubny na začátku, to je ten příborský orchestr, ale ten pořad už je potom s kriminalisty, s preventisty policejními. Prostě jak předejít tomu, aby se vám stalo něco špatného. A on je velmi sledovaný jako podcast, protože policie to jaksi sdílí na svých stránkách a tam to má hodně zhlédnutí, nebo hodně poslechů teda.
2: Normálně si kliknete na policejní stránky internetové.
1: A tam je Artur.
2: A tam se objeví pořad Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Zpátky 250 dílů. Neuvěřitelné, jak ta policie to má zmapované.
1: Ale my také samozřejmě na našich stránkách. Ale to, že oni to tam mají, nám trošku pomáhá v té sledovanosti. Zpátky tady do studia S1. My tady celý den dnes máme samozřejmě publikum. Máme tady vystupující. To publikum se mění, protože tak, jak přichází ty návštěvníci skupiny sem k nám do S1. Teď tady máme skoro plno, tak pozdravte třeba potleskem teď rozhlasové posluchače. Je to tak, jsou tady všechny generace našich posluchačů, od těch nejmenších až po seniory. Všechny vás máme rádi a jsme moc rádi, že tady jste. Máme tady také hudební hosty, dopoledne tady hrál Milan Bátor, kdo jste poslouchali, tak i do vysílání. No a teď tady máme skupinu Šanzonika, skvělou skupinu, kterou už jsme tady měli na Malé Ostravě, takže už jste je slyšeli z našeho vysílání, pardon, proto jsme je tady dnes pozvali. A Šanzonika vám teď taky přímo živě live do vysílání vystřihne jednu svou skladbu. Šanzonika.

Zima je pryč a jaro nadchází. Však v duši ještě někdy zamrazí. I naše srdce

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Stále posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a zveme i na výlet, protože zajímavý exponát mají na zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. Stojí v přízemí jednoho křídla zámku hned za vstupním portálem. A je jako nový, i když pamatuje časy, kdy koňská síla byla nezbytnou součástí přepravy. Starodávný kočár je součástí zámecké expozice a redaktorce Petře Štrimplové kočár popsala kastelánka Andrea Šírová.
2: Za ním stojí výpůjčka, kterou tady máme už delší dobu, což je kočár, máme ho zapůjčený z Rožnovského muzea. Byl vyroben klasicky v Kopřivnici firmou Šustala v roce 1895, ale já říkám, že jeho novodobá historie se započala až v roce 1969, kdy ho našli v jedné farní stodole v Liptále, nedaleko Vizovic, okres Vsetín.
3: Ano.
2: 2 roky tam ležel pod cenem, nikdo si ho nevšímal. Pak ho právě do svých sbírek zakoupilo to Rožnovské muzeum, kterého pak nechalo v letech 2008 a 2009 zrestaurovat do podoby, co vidíte dneska. Mm-hmm. Mimochodem restaurování se ujal pan Obr, což je majitel největšího muzea kočáru v Čechách pod Kostýřem. No tady vidíte obrázky nálezového stavu a průběhu restaurování. Takže vidíte,
3: to je takový panel, který vy tady máte na stěně, aha, těsně vedle toho kočáru. Tam si to návštěvník může detailně prohlédnout. No, fura práce s tím teda byla.
2: Jako knížecí kupé, to vlastně je takhle nazváno, tak byl vyroben, ale prý naposledy, nebo v tom Liptále s ním jezdil právě farář, že to byl jakoby pohřebák, když to tak vezmu, že jezdil na to poslední pomazání tady tím kočárem. Takže
3: no, když ho popíšem, on je jako v černé barvě vyvedený, ano, s takovými modrými jako linkami, historizující vzhled, ty materiály. To asi to bylo tak, dodrženo, že?
2: Určitě bylo. Vlastně
3: je to ve dřevě?
2: Tak, je to dřevo, sametový vlastně polstry, okýnko se dá otevřít, to má takový spouštěcí mechanismus, vidíte.
3: Takže to jak kdyby vyhákne tak, a na té, jak se tomu říká?
2: No to nevím, nevím, jak to nazvat, no.
3: No takový spíš jako pevný kus látky, který vlastně tím manipulujeme mechanicky, při otevírání, ano, mechanickým otvírání toho okýnka.
2: A pak se to vlastně tady jenom zastrčí zase do toho. Zajíždí do těch dveří a tady je taková drážka na to. A ještě je tady zajímavé, vidíte popelníček na noviny, na držáček, takže se asi mohlo kouřit v tomto voze.
3: V tom sametu je to trošku odvaha, to se přiznám.
2: A tady je takový balonek.
3: Ano.
2: A to bylo, když potřebovali zastavit nebo nějaké upozornění pro kočího, který seděl tady na tom kozlíku vlastně.
3: Třeba přestavka na
2: toaletu.
3: Tak je to dvoumístné, koukám.
2: Ano, tady by člověk řekl, že měli i bezpečnostní pásy, ale je to spíš jenom takový popruh, kterého
3: asi
2: se drželi.
3: Když, ano.
2: Že ono to musela být docela divočina, sice to má taková jako odpružení, ale myslím si, že to bylo asi hodně zajímavé, divoké.
3: No pan farář možná byl rád, že dojel na poslední pomazání.
2: Pravděpodobně ano.
3: On asi necestoval nějak zvlášť daleko, to bylo nějak v tom rajonu, který
2: určitě,
3: měl
2: určitě tak nějak
3: v rámci té farnosti, ale přece jenom ty cesty bývaly jiné, že?
2: Než... Ale vidíte, že prostě mysleli na všechno, jsou tady vlastně závěsky, záclonky, okénka se daly teda původně i otevřít tady nějak, ale to už...
3: Vždycky přemýšlím, kde jakoby vezme ten příběh toho předmětu zatáčku, že to skončí někde pod tím senem zapomenuté ve stodole nebo někde.
2: No, prostě používal farář a potom farář třeba umřel, nebo že jo, bylo to po válce, tak ho tam jenom zahrabali a potom už asi se potom nikdo nepídil, až někdo skoupil objekt. Nemáme vůbec rozklíčovaný ten erb.
3: Ten je vlastně malovaný na dvířkách, je velmi barevný a člověk tam kromě srdce, koruny, tak rozpozná dvouhlavou orlici. Mm-hmm. Je to ale v nějakých jako královských symbolech,
2: je tady,
3: protože
2: je
3: tam
2: meč, tady žezlo, je vlastně žezlo,
3: ano, koruna, meč.
2: No, nemáme, měli jsme tu i pana doktora Millera, který se zabývá erby a zatím to taky nerozklíčoval. Je to jako neznámý erb, není to od nějakého jasného rodu, který by se k tomu hlásil.
3: Tak možná to je jenom nějaká lidová tvořivost.
2: Že jsme se ani neptali to máme kvůli větrání, protože jsme měli strach, aby to nezačalo plesnivět, jak je to uzavřeno.
3: Ano, ano.
2: A protože nám tady občas proběhne kuna a máme tady zámecké kočky, tak aby si náhodou neudělali z kočáru, víte, pelíšek.
3: Tak. No, ale je to stroj krásný, brzdami vybavený.
2: Tady jsou lampy, které
3: lampy,
2: se dali dokonce
3: úplně vidím.
2: Jo, to je vlastně tam nastrčené do té konzolky, do toho držátka, takže když si potřeboval ještě posvítit někde vzadu, tak si vzal lampu a posunul, že tam
3: je to úplně vidím, jak se to hrkotá někde po cestě. No tak zajímavý kousek na zámku v Hošťálkovech, přijďte se podívat. Z Hošťálkov Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Příjemné odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přejeme, probíhá den otevřených dveří. Jsou tady i naši posluchači a posluchačky a my, než uvedeme sportovní reportáž, toho využijeme a poprosíme je, aby všichni zborově řekli dobré odpoledne, až řeknu tři. Jedna, dvě, tři. Dobré.

0: Jakmile jsem dostal nabídku jít domů, tak bylo víceméně rozhodnuto. Samozřejmě bylo super mít možnost se vrátit domů, jak říkám, znám tady většinu, takže to bylo jako jednodušší se tady vrátit a hnedka se zapojit.
1: Popisuje své dojmy nová posila hokejových Vítkovic Dominik Petr. 21-letý útočník strávil poslední 4 sezony v kanadsko-americké juniorské soutěži WHL. Hokejově ale vyrostl ve Vítkovicích. V mládeži ho vedli i současní trenéři A týmu.
0: S Luďou Kreislem jsem hrál nějakou 7., 8. třídu. S panem Filipem jsem byl v dorostu a s panem Trenkou na pár zápasů mě vytáhl do juniorky, můj poslední rok tady.
1: S Vítkovicemi je úzce spjatý i Dominikův otec Jakub Petr, který v ostravském celku trénoval mládež i Ačko a dokonce v klubu působil jako generální manažer, ale v roce 2019 ho majitel Aleš Pavlík odvolal. U náročných vítkovických fanoušků jméno Jakub Petr hodně rezonovalo.
0: Je mi to jasné, táhlo se to se mnou celou mládežnickou kariéru tady, ale jak jsem se s tím naučil žít, asi to neřeším.
1: Říká Dominik Petr, který za éry svého táty chodil na všechny domácí zápasy a snil o tom, že se do mužské kategorie také někdy dostane.
0: Tím, že táta byl u Ačka, tak jsem měl tu možnost tam trávit trošku víc času a vždycky jsem říkal, že do té kabiny nepůjdu, že ať neurazím štěstí a teď se to splnilo, no, tak těším se na sezónu a snad se povede.
1: Petr junior také vzpomíná na to, že měl v tehdejším týmu i jednoho oblíbence, se kterým se po letech potkává v jedné kabině právě teď.
0: Měl jsem Šimona Stránského, ale dost kluků právě hrálo pod táto a první den jsem přišel a ani tyjo, když si pamatuju, že byl takhle malinký a najednou jsme spolu hráči, takže je to vtipné.
1: Právě útočník Šimon Stránský je dalším vítkovickým navrátilcem. Z Ostravy pochází také obraná posila Tomáš Pavelka. Novými zahraničními tvářemi jsou Kanaďan Red Holland a Slovák Filip Krivošík, který byl na svém příchodu domluvený ještě za minulého sportovního managementu.
2: Mě konkrétně ještě volal Venca Varaďa, myslím, že v novembri. Zkrátka mal jsem nějaké ponuky z české extraligy a to jsem řešil a to všetkého mi najväčší zmysel dávali Vítkovice, takže pomerne rýchlo sa to udialo a zatiaľ všetko fajn.
1: Predstavuje sa slovenský útočník Filip Krivošík, ktorý sa českou extraligu vyskúšal v Mladé Boleslavi.
2: Tá Boleslav to bolo, nechcem povedať, že prešla, ale bolo to skrátka niečo iné. Bolo to v strede sezóny a tým bol posledný zrovna vtedy ešte podkladnom, čiže momentálne je úplne iná situácia, čo bolo úplne, som vyhodil z hlavy a sústredím sa na to, čo bude.
1: Dařilo sa mu ale ve Finsku a na Slovensku, kde získal tituly.
2: Jasné, keď sme boli vo Finsku, tak tam som bol ešte ten mladý, čo hral štvrtú lajnu a snažil sa vytvárať ten priestor pre tých lídrov a v Košiciach, tak naopak tam už som ten tým ťahal ja, čiže dva rôzne tituly, dve rôzne role som mal v tom týme. Na svoj vek myslím si, že mám celkom dosť skúseností, čiže určite z toho chcem čerpať, ale nie je to nič, čo by mi zaručovalo, že sa mi bude dariť.
1: Dodává 27-letý hokejista Filip Krivošík z Ostravy. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Nemůžeme vynechat ani předpověď počasí. U telefonu už je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marie, jak to aktuálně s počasím vypadá?
1: Aktuálně zataženo na většině území, v tuto chvíli s výjimkou Beskyda, Ostravska a části Novojičínska s deštěm. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia, na Bruntálsku něco níže. Vítr fouká většinou mírný, severní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
0: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
1: V průběhu noci bude zataženo, do Beskyd se opět vrátí déšť, který může být i vydatnější, jinde naopak srážek ubude, v podstatě by měly v průběhu večera ustat ty srážky, které jsou teď nad západní polovinou kraje. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, severovýchodní až severní, mezi 3 až 7 metry za sekundu a od vyšších poloh může být vítr až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: A ještě poprosíme o výhled na pondělí a úterý.
1: Jestli můžu říct ještě neděli, tak neděle začne zataženém, hlavně ve východní polovině kraje s trvalějším deštěm, jinde srážky prakticky nebudou, nebo jen v podobě nějakých slabších přeháněk. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 12 stupni Celsia a na horách mezi 2 až 6 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný severovýchodní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu a v průběhu večera bude zvolna slábnout. To bude takový nejchladnější den, v pondělí už se to trošičku vylepší. Ještě pořád bude zataženo, hlavně v Beskydech a okolí s deštěm, ale postupně se bude oblačnost většinou protrhávat a můžou se vyskytnout jenom výjimečně přehánky, hlavně na horách. Nejnižší noční teploty očekáváme v pondělí mezi 8 až 4 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. V úterý se občas dočkáme i sluníčka, byť bude převažovat velká oblačnost. Odpoledne očekáváme lokálně výskyt přeháněk, výjimečně i bouřek, hlavně na horách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia a nejvyšší denní teploty už budou atakovat 20. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V středu očekáváme ještě teplejší.
0: Předpověď počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů. Varují předtím neziskovky. Opavané přihlásili do participativního rozpočtu 22 projektů. Fotbalový Baník Ostrava by v případě sestupu přišel o městské dotace. Zítra bude zataženo s deštěm, v Beskydech čekejte déšť vydatnější a teploty naměříme do 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci. Hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni. Pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
3: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
1: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun. Potvrdil to mluvčí města Roman Konečný. Lidé mohli projekty navrhovat po roční přestávce způsobené povodněmi v roce 2024. Loni radnice peníze přesměrovala na likvidaci škod. Novou veřejnou nabíječku na elektrokola teď můžou využít cyklisti v Úvalně na Bruntálsku. Nabíjecí stojan je ve středu obce u tamní fary. Dobít kolo si tam může kdokoliv. První stojan v obci svého druhu má taky přípojky pro mobilní telefony a nabíjení je bezplatné, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
4: Je to prostě další bonus, když víme, že ti lidé jezdí na kolech a jezdí i na elektrokolech, tak je to pro ně služba navíc. My jsme právě volili tak, aby když tam to kolo dobí, tak aby tam vlastně měli co dělat. Navíc tam byly podmínky té dotace, že to musí být na nějaké už existující cyklotrase a musí to být na našem pozemku. Sport.
1: Fotbalovému Baníku Ostrava po 10 letech reálně hrozí sestup do druhé ligy. Pokud Dukla Praha dnes zvítězí v Teplicích, Baník sestoupí. Přišel by tím pro příští sezónu o výraznou část dotací na mládež, říká primátor Ostravy za ODS Jan Dohnal.
5: Podle těch stávajících dotačních titulů my máme nastavené ty stropy těch dotací, takže dneska Baník vlastně čerpá na mládež zhruba 30 milionů korun, s tím, že pokud by byl v druhé nejvyšší soutěži, tak by ta částka byla zhruba kolem 9 milionů korun, takže tam je opravdu ta podpora jako výrazně nižší.
1: Baník Ostrava dnes v 17 hodin přivítá Zlín.
2: Počasí.
1: Noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm, v Beskydech i vydatnějším. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 45 v Dětřichově u České pošty dávejte pozor. Auto tam srazilo psa. Na místě nehodu vyšetřuje policie, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme krásné a nerušené sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 15. hodině a stále probíhá den otevřených dveří, a to až do 16. hodiny. Máte ještě obrovskou šanci přijít a podívat se do zákulisí. My už se za chvíli spojíme s našimi kolegy v ostravském studiu S1. To je ono legendární studio, kde své písničky nahrávali třeba zpěvačky Marie Rotrová nebo Věra Špinerová. Tak my se s nimi spojíme. Vlastně vám přeneseme atmosféru dnešního dne otevřených dveří přímo k vám domů. Pokud vás to naláká, přijďte také, a my lákáme i teď, protože je tady s námi další skupina posluchačů a posluchaček, která se přišla podívat, a my společně řekneme všichni dobré odpoledne, jakmile to odpočítám, 1, 2, 3. Takže pozor, 1, 2, 3, dobré odpoledne.

0: Stále posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a právě dnes v Českém rozhlase Ostrava probíhá Den otevřených dveří. Přijít můžete ještě do 16. hodiny. Ve studiích, režiích a hudebním studiu S1 pro vás máme zajímavý program. No a co se právě teď děje v našem největším studiu S1, to ví kolegové Artur Kubica a Richard Piskala, které pozdravujeme a přepojujeme.
1: Pěkný den.
2: Krásné odpoledne. Tady se děje blues momentálně, ale než to vysvětlíme, Arture, my už jsme tady dnes zažili opravdu hodně návštěvníků v tom hledišti. Teď tady je taky skoro plné studio. Mimochodem, dejte o sobě vidět, že tady jste našim posluchačům. Ano, je to tak, je tady skvělá atmosféra. Arture, chtěl jsem se tě zeptat, který třeba z dotazů posluchačských, návštěvnických tě dnes nejvíc zaujal?
1: Mě zaujal jeden pán, který přišel a říkal, vy v těch svojich pořadech pořád mluvíte o své manželce a ta vás asi nemusí mít moc ráda. Já jí říkám hubatá Evča. Ale na druhé straně, ona mě má ráda, protože ví, že si dělám srandu, ale ten pán mě potěšil, protože řekl, že takhle začal jednat se svou manželkou a od té doby dobře vaří. Tak já nevím, jo?
2: Takže dobré rady všeho druhu prostě. Ano,
1: dobré rady všeho druhu.
2: Co se týká muziky, tady dnes u nás ve studiu S1 je to vlastně takový koncertní den. Už možná z našeho vysílání víte, že tady byl Milan Bátor, že tady byla skupina Šanzonika. A teď už hraje nějakou chvíli bluesová dvojice Ptašek Bužma. Tedy Matěj Ptašek a Lubomír Bužma Kýr. Je to, jako kdybyste si pustili nějakou starou desku s autentickým americkým blues. Jenom tam prostě chybí ten praskot, ale jinak je to úplně jak originál. A tihle ti dva pánové se tak trošku starají o to, že ten odkaz bluesových legend je stále živý. Tak si ho poslechněte. Ptašek a Bužma.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Gateway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. My vás budeme zvát za deskovými hrami, které bystří postřeh, procvičují paměť a také jemnou motoriku. Rozvíjí i fantazii a navíc utužují společenské kontakty. Tuto zázračnou moc mají klasické deskové hry. Proto pořádají třeba ve Frýdku Místku pravidelná deskoherní dopoledne pro seniory. Na nápad přišli dva mladí muži na radnici. Redaktorka Romana Kubicová oslovila jednoho z nich, Marcela Sikoru, náměstka primátora pro sociální péči za KDU-ČSL.
1: Je to tak, vlastně už od minulého roku jsme zahájili tady tyto pravidelné akce a na základě i přání seniorů jsme zařadili i tento rok deskové hry pro seniory, kdy vlastně jednou za dva měsíce se takhle scházíme a chceme, aby opravdu seniori byli aktivní ve Frýdku Místku.
2: Kdo na to přišel?
1: Společně vlastně s kolegou náměstkem primátora Lukášem Slívou, který je takový vlastně odborník i na deskové hry, tak jsme vlastně tady tuto akci začali provozovat.
2: Dobře, a jakou deskovku si pamatujete vy ze svého dětství?
1: Tak z našeho dětství to byly spíš takové ty klasické, Člověče, nezlob se a já nevím, Kloboučku hop. A dneska je opravdu celá řada deskových her a právě představujeme tady seniorům i další hry, které třeba vůbec neznali a můžou vlastně i takhle si potom se svými vnoučaty třeba tyto hry zahrát.
2: No a jak jste na tom vy ve volném čase rád a ochotně hrajete deskovky s kýmkoliv, anebo jste tak jako přičichl skrze vlastně tady to hraní si se seniory k novým deskovkám?
1: Je pravda, že se snažíme doma s rodinou taky některé deskovky si zahrát, ale toho času bohužel není tolik, ale určitě vždycky si čas na rodinu chci najít.
2: A co vás třeba baví?
1: Hrajeme spíš takové, zatím, protože mám malého syna, tak z takové jednodušší hry, ale věřím, že určitě do budoucna to budou i další hry, které právě kolega Lukáš mě se snaží taky naučit.
2: Edukuje vás, jo?
1: Přesně tak.
2: Tak tady už to hezky hučí, za malinkou chvilinku začnete. Vy jste vlastně všechny ty hry, které jste přivezli, tak ty sídlí u vás na městském úřadě?
1: Ty jsou právě v soukromém vlastnictví Lukáše Slívy a nebo některé právě jsou i tady k dispozici právě v rámci Centra aktivních seniorů, kdy jsme se stali vlastně i obci přátelskou rodině a seniorům a získali jsme i dotační finance, takže i právě z těchto financí jsme některé hry nakoupili tady pro všechny seniory.
2: Výborně. Tak já se jdu poptat těch, co si dneska budou hrát, tak vám taky příjemnou zábavu.
1: Děkuju moc.
2: Vy už jste tady připraveni, voda před vámi, ale zatím žádná hra, tak co si dneska zahrajete?
3: To nevíme, co nám přidělí. V podstatě pán chodí a něco přidělí a to se točí dokola ty hry, takže co nám dají, zahrajeme jako první. Pak nám dají něco dalšího, až dohrajeme.
2: Paní Miláda říkala, že je fajn, že se teda

0: Jako vždycky naučíte něco nového, ale já vím, že naučit se novou deskovku nebývá úplně jednoduché, tak je tady někdo, kdo vám to vysvětlí?
1: Ano, je tady pán, který nám to přinese, vysvětlí nám pravidla a nechá nám hry, většinou jich má víc, buď nám nechá ze tři, nebo když se nám líbí nějaká jiná z těch, co drží v ruce, tak si vybereme.
0: Co vy si pamatujete ze svého dětství, co jste hrávala doma?
1: Tak my jsme hodně hráli karty doma, všechny možné hry a něco si z toho ještě pamatuju a jinak jako malá člověče, nezlob se, to byl základ, no. Pak nějakou dámu, učili mě šachy, ale bez úspěchu.
0: Tak co říkáte, už jste to hrál?
2: Už jsem to hrál, no.
0: A bavilo?
2: No, je to takové, člověk se musí dívat, hledá kolikrát a nemůže najít a ono to tam je, no. Cvičí se tím postřeh, no, je to dobré. No.
0: Hráváte si taky doma nebo jenom tady?
2: Doma ne, tady. Doma nemám s kým.
1: Bohužel doma jsou sama, takže si hraju jenom, když přijdou vnoučata.
0: A co mají nejradši děti dneska?
1: Žebříky a potom hrajeme karty. No a jinak hrajeme kvarteto, někdy vojnu a někdy už i složitější hry karty.
3: To říká paní Zdeňka, která si tento týden také přišla zahrát do Centra aktivních seniorů ve Frýdku, místku deskové hry. No a za chvíli po písničce od Karla Gotta a Darinky Rolincové se tam ještě jednou vrátíme.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vracíme k deskovým hrám, jako tomu bylo před okamžikem. Na trhu je nepřeberné množství deskových her, od těch jednodušších až po strategické, jejichž hra vám zabere několik hodin. V centru aktivních seniorů ve Frýdku Místku jsou v kurzu převážně kratší zábavné hry. No a už před písničkou nám redaktorka zprostředkovala atmosféru jednoho z pravidelných deskoherních dopolední. A teď se mezi hráče vracíme ještě jednou.
1: Čas vypršel, dopište slovo. Tak, a zkuste teda říct, pokud budete mít to slovo stejné, tak oznámíte.
2: Já mám barák.
1: Barák.
2: Tady já mám dům.
3: Co hrajete tady? Má to krásný název, Telepatie, to se mi líbí.
4: To máme novou hru, tu ještě neznáme, teď se ji učíme.
3: A kdo vás to učí?
4: Pan Slíva.
3: Šikovný kluk?
4: Jasné.
3: Rozumí tomu.
4: Rozumí a kolikrát se s námi ještě aj zahraje.
3: Baví vás ty hry takhle?
4: Ano.
3: A doma taky hrajete?
4: Málo, spíš s vnukama. Dcera se mnou nechce.
3: Dáma v krásné motýlkové halence, ano. Taky se směje, takže říkáte, ano. Že hrajete i v klubu.
5: Ano, i v klubu hrajeme, opravdu hrajeme, poctivě. Že jo, paní vedoucí? Ano, není na to, opravdu.
3: Já vás nesmím rušit, protože hrajete. Dobrý den, můžu tady nahlédnout, co vy? Vy jste dostali nějakou šňůrku a magnetické kameny, co to je za hra?
6: Tady tahle hra. Klaster, no, nebo...
3: A jak se to hraje vlastně?
6: No, že se tam dávají ty kameny a když to někomu přicáje ještě jiný kamen, druhý, tak si to musí vzít.
3: Takže je to hra vlastně na jemnou motoriku a trochu strategické myšlení asi.
6: Nevím, jestli se tam dá moc uvažovat u toho, záleží, kolik je prostoru mezi těma magnety.
3: No a chodíte pravidelně si tady zahrát?
6: Já jsem poprvé, já jsem ještě v životě to nehrál. Tak co vám budu povídat, no?
3: Tak jako všichni si hrajou rádi, ne?
6: Že? Jo, kdo si hraje, tak nezlobí. Gold se jmenuje, Gold.
7: Já už jsem tu po druhé, takže už něco jsem už hrála, ale trošku jsem to i zapomněla, ale tady toto je takové o nervy.
3: Oslovím už vítězku prvního kola je, a vy jste si teď dala Marlenku a mluvit s plnými ústy je neslušné, tak já chvilinku počkám.
8: Já chodím tak pravidelně, no.
3: A baví hry?
8: Jo, baví mě to.
3: A změnily se hodně z dob vašeho mládí ty hry, je to pravda?
8: No, to máte pravdu, hraju i s pravnoučaty, takže se snažím.
9: Mé jméno je Lukáš Stýva a jsem vlastně náměstkem primátora statutárního města Frýdek Místek.
3: O vás už jsem slyšela dokonce ze stran střediska volného času Klíč, když byl Den země, že jste odborník na deskové hry a že je máte rád a tak to je rád šíříte mezi lidmi, takže toto je taky vaše jako váš nápad a vaše aktivita zabavit tady seniory nad jedno dopoledne.
9: Víte co, deskové hry opravdu je to moje dlouhodobá záliba, dlouhodobý koníček a napadlo mě ve spolupráci s kolegou, s náměstkem Sikorou, že bychom to uspořádali pro seniory. No a tento nápad se ujal a teď už je to v podstatě asi páté setkání, máme to vždycky co dva měsíce tady v Centru aktivních seniorů a je vidět, že seniory to baví, že jich chodí stále čím dál tím více a je to bezvadné, protože si tak procvičí celou řadu dovedností, ať už komunikační schopnosti, logické úlohy, řeší různé hlavolamy, pobaví se, navážou nové kontakty, takže si myslím, že je to velmi hezký koníček.
3: No a když vy si můžete zahrát jako s někým, kdo opravdu taky miluje deskovky, tak po čem sáhnete?
9: Ten výběr je opravdu pestrý. Doma s rodinkou hrajeme taky kratší hry s dětmi, protože mám tři malé holčičky, ale když je možnost a sejdu se opravdu s hráči, kteří už tomu holdují a mají to taky jako velkou zálibu, tak si klidně troufneme nějakou složitější, velmi oblíbená je třeba hra na křídlech, krásně graficky zpracovaná, ale tam může to také na delší dobu.
3: Výborně, takže já vás nebudu zdržovat, teď jdete vysvětlovat.
9: Za chvíli budeme hrát Rumikub.
3: Co to je?
9: Rumikub je to taková hra, která je podobná žolíkovi, akorát se hraje s mírnými odlišnostmi, ale s takovými hracími desíčkami, takže kombinatorika s čísly.
3: Letos je to třetí setkání, kdy budete pokračovat?
9: Máme v plánu po tomto květnovém setkání pokračovat i o prázdninách, kdy je tam termín stanoven, ale to vám přesně teďka neřeknu kdy, ale je tam červenec. No a potom uvidíme, chtěli bychom pokračovat zase na podzim.
3: Dodává nadšenec do deskových her a také organizátor pravidelných setkání pro seniory Lukáš Slíva z Frýdku Místku, Romana Kubicová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 15 hodin 49 minut. No a my bychom vás rádi pozvali na výlet, konkrétně do Hradce nad Moravicí, protože k největším skvostům tamního zámku patří lustry. Ten nejcennější je ve velké místnosti v Bílém zámku, kterou knížecí rodina Lichnovských využívala jako přijímací salon. Křišťálový lustr je složený z více než 8000 částí, což ho řadí k největším v Česku. Unikátní lustry si s průvodkyní zámku Karin Martinkovou prohlédla redaktorka Iva Havlíčková.
1: Tyto lustry jsou chloubou našeho zámku a zároveň i takovou hrdostí, protože jednak jsou 4 celkem, 3 menší a 1 větší, ale i ty menší každý obsahuje 60 svíček. No a je to soubor, který si lichnovští nechali vyrobit v Kamenickém Šenově. Takže jde o úžasnou a nádhernou práci českých rukou, na to jsme obzvláště hrdí.
2: Ten dominantní materiál je tam sklo.
1: Samozřejmě. Ještě je na nich zajímavé, že původně byly vyrobeny ještě pro svíčky z vosku a posléze byly přetvořeny na elektrickou verzi, což je dobře, protože návštěvníci zámku je tak můžou vidět v plné parádě, když jsou rozsvícené a velmi je oceňují, velmi se jim to líbí.
2: My jsme teď v hudebním pokoji a ten jeden z těch 4 lustrů nádherných je vlastně nad klavírem, na kterém hrál který z těch významných skladatelů.
1: Toto je koncertní nástroj Beethovena, Ludwiga van Beethovena. On tady při pobytu na zámku měl k dispozici 2 nástroje. Jeden měl pracovní ve svém pokoji, byl tady ubytovaný, několik měsíců tady bydlel a tvořil a toto měl koncertní nástroj zde v tomto hudebním pokoji. Hrál pro knížete a pro jeho hosty.
2: Říká průvodkyně Karin Martinková, já když se ještě dívám na ten lustr nad tím klavírem, 60 svíček jste říkala, ale násobně víc tedy těch skleněných dílů.
1: To určitě u těch menších lustrů a pořád stojíme před tím menším lustrem, i když je to k nevíře. Ten větší lustr má potom 80 svíček a tam víme, že má přes 8000 těch jednotlivých skleněných závěsů.
2: Takže když se dělá jednou za čas jeho renovace, rekonstrukce, tak to musí být práce na dlouho.
1: To asi jo, ale on je v perfektním stavu, jak vidíte, a naštěstí dnes už se nesnímají ty skleněné závěsy, aby se nějak myly nebo čistily. Dneska už jsou na to naštěstí roztoky a spreje, takže už se to nemusí rozebírat.
2: No, my jsme teď v salonu, kde je ten největší z těch 4 lustrů, který lichnovští pořídili v Kamenickém Šenově.
1: Přesně tak. Je tak impozantní, že návštěvníci vždycky užasnou a zeptají se mě, jestli nemám strach pod ním stát, protože je vidět, že je opravdu masivní a že hodně váží. Ale zároveň je tady v největší místnosti na zámku, kterou tady máme, takže ještě i tento lustr potom dostal pomocníky v podobě těch menších lustrů a ty byly sekundárně tady osazeny potom na benátská zrcadla. Ta benátská zrcadla pak odrážela svit těch svíček a pomáhla tak násobit množství jasů v této místnosti.
2: Dodává průvodkyně Karin Martinková z Hradce nad Moravicí, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. U opavských arkád bude nový taneční parket. Baník Ostrava bude ve fotbalové lize hrát o záchranu proti Zlínu. Zítra čekejte zataženost deštěm, v Beskydech vydatnějším a teploty do 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
0: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil je do betonu s cílem ji pohřbít. Uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Muž obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pávka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Riziko importu viru Ebola z Demokratické republiky Kongo do Česka je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v pátek oznámilo, že v Kongu kvůli epidemii eboli zemřelo 65 lidí a u dalších 250 je podezření na nákazu virem. Jeden případ hlásí i Uganda. V centru Opavy přibude taneční parket a pódium. Doplní okolí arkád Dvořákových sadech. Jak potvrdil primátor Opavy Tomáš Navrátil z hnutí ANO, arkády se po rekonstrukci staly oblíbeným společenským místem a přibývá organizátorů, kteří tam plánují veřejný program.
3: Dneska je to místo kulturních a společenských akcí, no a protože jsme měli hodně požadavků od občanů, že by tam chtěli i tančit a dělat další prvky, tak jsme se rozhodli, že vlastně dobudujeme taneční parket a taky se dělá přeložka veřejného osvětlení, tak aby se to posunulo a nezavazalo to v té výstavbě. Sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká předposlední zápas nadstavbové skupiny první ligy o záchranu. V 17 hodin nastoupí proti Zlínu, ale situaci nemají ve svých rukách a musí se ohlížet na souběžně hraný zápas Teplice-Dukla. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
4: Tak je to kritické, to my víme, s tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
0: 17 hodin začne i další ligový zápas. V prvním utkání se o celkové 7. místo utká Karviná s Olomoucí. Počasí. V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm, v Beskydech i vyracnějším. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale pokud projíždíte po dálnici D1 ve směru na Ostravu u sjezdu na Vrbici, očekávejte zúžení na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor, dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Straší dílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to paha!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: A jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě utkvěl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to byl dům, kde nějak prostě tam jsme, my jsme zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v Opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že já to...
3: Měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: A já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitnovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, me se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přehoval, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova vím, i
1: jak
0: muziku.
1: Jak si to složil, no? Řekneš to tady veřejně?
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to měl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela si 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, a ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky. A o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku a tam jsme... nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, ten napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl, open.
4: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Byl vlastně open, by se...
3: Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvolal,
4: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
6: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
5: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jeden přes hity, ano, to
6: nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brůzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například, jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová...

0: Moment, moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všecky do té pohádky. Ať se nám tady holky nehádají. Znova, znova.
1: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
1: Správně.
2: Jo.
1: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Všechny, úplně všechny. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
0: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král, pojďte, pojďte, pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
0: No, tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. S kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
0: Je to moderní pojetí, ale můžete, můžete. Jo. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu třetí zprava.
0: Moment.
5: Co je?
0: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
1: Ne, diváci jsou děti.
0: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Aha.
1: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
0: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
0: Ano.
2: Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
0: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ten... ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No. Jak
2: nebudu.
0: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
0: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozrak.

0: Co? No, já jsem spíš bystrý než zraký.
1: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
2: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
1: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
3: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
1: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
2: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je ten důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Vítáte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá, jsou-li při skoku nadnášeni. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku se dočkají rekonstrukce. Krnovské koupaliště bude mít nový samoobslužný vchod. Zítra bude zataženo s deštěm, teploty do 12 stupňů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
2: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
0: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Dočasné uzavření čeká jeskyně na Pomezí nedaleko Lipové Lázní na Jesenicku. Důvodem jsou jejich opravy. Práce je potřeba udělat mimo zimní období kvůli ochraně netopírů a vrápenců, kteří využívají podzimní labyrint jako zimoviště. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
3: Stavba by měla přinést větší bezpečnost provozu, energeticky úspornější řešení a také šetrnější podmínky pro citlivé jeskyní prostředí. Současně to také umožní chránit krasovou výzdobu zdejší významné netopíří a vrápenčí zimoviště. Také rekonstrukce vytvoří technické zázemí pro budoucí instalaci moderních edukativních a interaktivních prvků pro naše návštěvníky.
0: Jeskyně na Pomezí budou návštěvníkům naposledy přístupné před zahájením oprav tento víkend. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem, píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítali. Technické služby Krnov připravují na tamní koupaliště nový samoobslužný vchod. Lístek si návštěvník koupí u automatické pokladny, kde půjde platit pouze kartou. Pak ho u vchodu zkontroluje pracovník koupaliště. Nový vstup bude hned u bazénu, říká Alžběta Nikodýmová z krnovských technických služeb.
4: V teplých dnech o víkendech se nám u hlavní pokladny vytvářela velmi dlouhá fronta. Druhým důvodem je to, že v blízkosti ulici Karaskové je vybudované odstavné parkoviště. V praxi to funguje tak, že návštěvník odstavil svoje vozidlo, musel projít zhruba 100 metrů kolem celého areálu, zakoupit si lístek a z těch 100 metrů se vracet zpátky k bazénu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm, v Beskydech i výratnějším. Jinde budou srážky s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Nošovicích na silnici u kafé Bazara Lazarin havarovalo osobní auto. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 17. hodině. Začíná pravidelná hudební pošta. Budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste poslali ať už dopisem, anebo e-mailem. Dojde i na vaše telefonáty. K dispozici opět bude telefonní číslo 596 11 22 66. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první přání už je připraveno, posílá je Svaz tělesně postižených v České republice z místní organizace Friedland nad Ostravicí a je konkrétně pro tyto oslavenkyně. Vše nejlepší přejeme paní Evě Březinové, také blahopřejeme k narozeninám paní Hedvice Holubové a dále vše nejlepší přejeme paní Agneše Tkáčové. Milé dámy, vše nejlepší, hlavně zdraví a spokojenost. Přání posílá předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace Friedland nad Ostravicí. A gratuluje i Karel Gott.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připravený je další vzkaz, tentokrát pro paní Anu Nogolovou, která slaví právě dnes krásné 75. narozeniny. Milá maminko, 75 let, to je jen číslo. Důležité je, že pořád máš víc energie než my všichni dohromady. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí a ať ti ten úsměv vydrží ještě dalších 75 let. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, klidem a láskou nás všech. Máme tě moc rádi a přejeme ti ještě mnoho šťastných let. S láskou přání posílají dcery Gabča s Dájou, Roman, Samuel, Karel, Ivoš, tvé vnučky Kristýnka, Hanča, Klárka a Evička. A rádi na vaše přání posíláme písničku od Lucie Bílé.
2: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí

0: jaký je to být máma.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A připravený je opět písemný vzkaz, který dorazil e-mailem do redakce Českého rozhlasu Ostrava, protože v těchto dnech slaví narozeniny paní Věra Mirická z Ostravy. Věruško, k tvým narozeninám ti přeji vše nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Podepsána kamarádka Jana z Prahy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a přání budeme posílat sestře Markétě Slížové z Písečné, protože slaví narozeniny. Milá Markéto, již 37 let nám děláš radost svým kuchařským uměním, radíš v literární oblasti, jsi připravena nám kdykoliv pomoci. To tě stojí mnoho energie a my víme, že si málo kdy máš možnost v tom denodenním zápřahu zaměstnané matky tří dětí udělat radost poslechem oblíbené hudby. Dechovky. Proto ti zasíláme prostřednictvím rozhlasu toto přání. Vše nejlepší, mnoga lieta a kéž nám dál kveteš jako bílá orchidej. Podepsáni jsou rodiče a sourozenci s rodinami. Rádi posíláme směs písniček od Moravanky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes svůj svátek slaví všichni Přemyslové a my tady máme přání k svátku pro Přemysla Švajdu z Ostravy. Milý Přemku, dnes slaví svůj svátek a tak ti z celého srdce posíláme jedno velké rozhlasové přání. Ať tě dnešní den potěší stejně, jako ty svou odvahou, ochotou a lidskostí potěšuješ druhé, protože Přemysl pracuje jako hasič. K tvému svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější. Ať tě v životě provází štěstí, pohoda a co nejvíce klidných dnů bez starostí. Ať máš kolem sebe lidi, kteří tě podrží stejně, jako ty držíš druhé. Užij si svůj den naplno, ať je plný pohody, dobré nálady, přátel a lidí, kteří na tebe myslí. Podepsán je Lukáš z Bohumína a kamarádi.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračujeme v přáních, která posíláte do redakce Českého rozhlasu Ostrava. To další je pro Janu Bártovou z Ostravy Poruby. Milá Jano, dnes je den, který patří právě tobě, a proto ti posíláme to nejúpřímnější přání k narozeninám. Ať jsou tvoje další kroky naplněné zdravím, štěstím, pohodou, radostí z každého dne. Ať tě život těší maličkostmi i velkými okamžiky, ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a dokážou vykouzlit úsměv i ve chvílích, kde není vše úplně jednoduché. Přejeme ti spoustu krásných zážitků, splněných přání, hodně smíchu. S přáním všeho nejlepšího posílají pozdravy a gratulace manžel Petr, děti Klára a Honza, maminka Marie, kamarádka Iva, kolegové z práce a všichni přátelé.

0: A vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je i prostor pro vaše telefonická přání. Na číslo 596 11 22 66 se dovolala paní Jiřinka. Přejeme hezký den.
3: Hezký den a zdravím nejúžasnější Český rozhlas Ostrava. Chtěla bych dneska touto cestou poblahopřát mému bratranci panu Karlu Černínovi k jeho narozeninám. Přeji mu hodně štěstí, zdraví, pohody, moře lásky a ať se mu daří. Tomu přeje jeho sestřenice Jiřina za celou velkou rodinu. Děkuji a těším se zase na shledanou.
2: Jiřinko, také se těšíme, posíláme písničku Karel od Stanislava Hloška a Petra Kotvalda a budeme rádi, když si ji poslechnete spolu s námi. Na shledanou.
3: Na shledanou, hezký den.

0: zpěl Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír R.B.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem jmenuji?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Číslo 596-11-22-66 je opět k dispozici a u telefonu je s přáním připravena paní Jana. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Heřmanic a já bych chtěla touto cestou velmi, velmi, velmi poděkovat všem lidem z rozhlasu, kteří se dneska na dní otevřených dveří o nás krásně starali a zároveň jim popřát do další činnosti úplně všechno to nejlepší a moc krát děkuju.
1: Je, vy jste byla u nás a viděli jsme se.
2: No to bylo báječné.
1: Asi jsme se viděli možná, pokud jste byla ve studiu vysílacím, buď mého kolegu Vítka Goršanova nebo další z kolegů a kolegyň, tak jsme rádi, že na nás myslíte a rádi pošleme písničku i vám, jak jinak. Mějte se krásně.
2: Děkuji taky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A v rámci hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava přejeme vše nejlepší všem Přemyslům k svátku i těm, kdo slaví narozeniny nebo nějaké hezké výročí a třeba neměli příležitost se dovolat do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Posíláme písničku od skupiny Elán.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Stanice Českého rozhlasu se dnes otevřely veřejnosti. Freudův dům v Příboře nabízí novou dobrodružnou expozici o zakladateli psychoanalýzy. Zítra bude zataženo, déšť a teploty do 12 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Meteorologové dnes odpoledne zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Úhrny srážek budou podle aktuální situace nižší, než byl předchozí předpoklad. Na Facebooku to sdělil Český hydrometeorologický ústav. Déšť na východě Česka očekávají meteorologové od dnešního večera až do pondělního dopoledne. Nicméně srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se měly pohybovat mezi 20 a 40 mm. Správa a údržba silnic Valašska má novou administrativní budovu. Objekt stojí v areálu v ulici Mikuláše Alše ve Valašském Meziříčí. Tam sídlí také hlavní dispečink zimní údržby silnic pro Vsetínsko. Stavba přišla na 18 milionů korun.
3: Přízemí se nacházejí prostory pro řidiče a dělníky. Nechybí denní místnost, kuchyňka a sociální zařízení. První patro pak slouží technicko-hospodářským pracovníkům administrativy a dispečingu. Součástí objektu je také plochá střecha osázená fotovoltaickými panely, které přispějí ke snížení energetické náročnosti provozu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Český rozhlas dnes pořádal Den otevřených dveří. Přístupná byla vysílací studia napříč Českem. Návštěvníci měli možnost vidět v akci moderátory, ale třeba i zákulisí zpravodajství. Do ostravského rozhlasu dorazila i paní Jarmila Uhlíková.
4: Já mám třeba naladěnou v pokoji dvojku, tam mám radiožurnál a potom jak jdu, já vím, které pořady kdy začínají, tak si přeladím na Ostravu, na to a strašně dobře usínám při četbě na pokračování. Já nemusím mít prášky, nic.
1: Rodný dům Zigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku má novou expozici. Ke 170. výročí narození zakladatele psychoanalýzy město připravilo dobrodružnou prohlídku plnou tajemných místností a předmětů z dětství slavného rodáka. Návštěvníci v ní podle jednoho z autorů expozice Jakuba Demla odhalí, jak Zigmund Freud objevil schopnost léčit nemoci duše pouhými slovy.
5: Nejsou to vitríny pod sklem, jsou to věci, na které můžete si sáhnout. My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat. Naopak jako bez toho dotýkání a bez odemykání vlastně ta expozice moc nefunguje. To znamená, když jenom přijdete a budete koukat, tak odejdete s velmi málem.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm, v Beskydech bude i vydatnější. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bítově na silnici vedoucí na Lubojaty havarovalo osobní auto. Na místě nehodu vyšetřuje i policie. Projíždějte tam velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme klidný sobotní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 18. hodině a připravený je pořad Chtěl bych mít kapelu, tedy dechovková hitparáda. Opět na vás čeká 12 soutěžních písniček, pro které můžete hlasovat. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

krásný podvečer, vážení nadšenci hudby, hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná pravidelné velké mezinárodní hudební klání o 12 vynikajících dechovek. Začíná originální soutěžní pořad, chtěli bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava a příjemný poslech. Vám všem přeje Artur Kubica. A dnes začneme pozvánkou na hudební jaro na Hlučínsku, tedy docela zajímavou dechovkovou akci. A to bude příští sobotu a neděli, tedy 23. a 24. května v Dolním Benešově. Je to Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek. Začne to už v sobotu večer vystoupením Dunajské kapely a na festbandu, ale nás zajímá hlavní program, ten bude v neděli, a to po 15. hodině v Zámeckém parku, a tam vystoupí ve 3 hodiny odpoledne orchestr Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, potom tam bude dechový orchestr OSP ze Starej Vsi a jejich mažoretky Nemezis, to je z Polska, potom dechový orchestr a mažoretky Nová Dubnica ze Slovenska a nakonec městský orchestr mladých z Dolního Benešova a mažoretky Banimo Opava. Vstup na akci je zdarma, pivečko určitě bude za levný peníz, takže hlavně, aby bylo krásné počasí, zapište si to do kalendáře, třeba si příští víkend užijete v Dolním Benešově. Vážení porodci, vážené porodkyně, vážená porodčátka, zesilte si rádio na plné pecky, právě začíná mezinárodní dechová hitparáda Českého rozhlasu Ostrava nazvaná Chtěl bych mít kapelu. Novinky máme 3. Jednak to bude lidová jihočeská písnička Zdálo se mě má panenko, tu hraje Keramička a tu si můžete samozřejmě zaspívat. Pak jsem pro vás připravil valčík Byl večer tichý v podání pardubické muziky a nakonec Polku dojdi na chvilku a tu nám zahraje Lácaranka. Začneme novinkou od jihočeské Keramičky, kterou upravil Áda Školka a jde o lidovou jihočeskou písničku Zdálo se mě má panenko. Jak jsem říkal, klidně si to můžete s Keramičkou zaspívat a společnost vám budou dělat jejich zpěváci, a to je Helena Pokutová-Hýnová, Anna Hýnová, Iveta Hantáková, Aleš Školář a Filip Hojsák. Jihočeská Keramička vstupuje do naší mezinárodní soutěže s číslem 2.

Další novinka je od pardubické muziky. Jejich písničky jsme tady za poslední 3 roky měli několikrát, ale úplně jsem zapomněl na valčík Byl večer tichý, který jsem si dal do seznamu právě pro tuto soutěž. Kapelníkem je Michal Chmelař a víme od něj, že pardubická muzika patří k tamní konzervatoři, takže se v ní muzikanti časem střídají, tedy jak přijdou a jak odejdou ze studia na škole. Byl večer tichý, hraje pardubická muzika a mají číslo 11 a zpívají to Marie Mechová a Eliška Tomeňuková.

Lácaranka skončila v naší soutěži naposledy, jestli si dobře pamatuju, minulý týden. A to ve Zlaté hitparádě, takže pokračování série jejich nových písniček z CDčka Na kraji kobylí, vydaného k 50. této zajímavé dechovky, je zcela přirozeným pokračováním. Polku Dojdi na chvilku autorů Pavla Svobody a Pavla Karlíka zpívají Markéta Lančocká, Eliška Rusňáková, Joška Ovečka a Ondřej Ambros. Lácaranka má dnes soutěžní číslo 10.

A teď, kdo nám jde do zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do zlaté odchází zaslouženě Porubští trubači s písničkou Pátá. No a také Lácaranka, jak už jsem říkal, s pohárem vína. Připomínám, že zlatá hitparáda bude 27. června a mezi dobré smolaře sestupují docela překvapivě s 1017 body Vinočanka s písní V tej strážovskej dědině. Smolaři se nám představí 20. června. A teď se vrátíme k soutěžícím, tedy ke kapelám, kterým se zadařilo a dostali velice početné hlasy umožňující přežít do dalšího kola naší mezinárodní soutěže. Na 9. místě jsou Legrůti, vydali před několika lety CDčko Zachovaj v srdénku, jsou tady dnes po 5. a pro Valčík smutná novina, přišlo 1063 bodů, je to méně než minule. Valčík smutná novina zpívají Juraj Polák, Soňa Poláková a Lucie Smolárová. Legrůti mají dnes číslo

osmém místě je minulá devítka Bystřičanka s Polkou na Bystřickém zámku, tedy Popošli výše. Získali od vás 1191 bodů. Dechová hudba Bystřičanka je taková tradiční valašská kapela z Valašské Bystřice, založená v roce 1935. No a pod vedením současné kapelnice Martiny Hřebíčkové, to je klarinetistka, tak hraje tato dechovka klasické lidovky, přičemž se o ní říká, že je nedílnou součástí kultury v regionu a často vystupuje na akcích v okolí Rožnova pod Radoštěm. A my si od Bystřičanky teď dáme lidovou polečku na Bystřickém zámku a dnes mají startovní číslo 8.

teď další soutěžní perla a navíc minulá novinka, co jí přišlo na 7. místo, 1217 bodů. Bojané mapují vznik své dechovky někdy od roku 1958, takže jestli dobře počítám, tak jim letos bude 68 let a před 24 lety vyhráli zlatou křídlovku a od té doby jsou na vrcholu a ví se o nich, že umí zahrát. Kapelníkem je Stanislav Esterka a my si od nich dáme polku Jedu šohaje právě Stanislava Esterky a v úpravě Jirky Tesaříka a zpívají to Renata Jedličková, Dagmar Osičková a Jan Sedláček. Se startovním číslem 7 vám právě hrají Bojané.

další zajímavá dechovka, tentokrát na 6. místě, a to je jihočeská Lipkovanka. Soutěží se sousedskou Karla Polaty a Ladislava Nusharta nazvanou Šumavo, Šumavo. Nádherná písnička. Jsou tady dnes po páté a Šumavo, Šumavo nám zaspívá Helena Šafratová. No a jihočeská Lipkovanka pokračuje v soutěži na 6. místě s 1273.

Dechová hudba Hračovjanka, minulá novinka a dnes pátá, pochází z malebného moravského Slovácka, kde je, jak píší na svých webových stránkách, hojnost jak dobrého vína, tak krásných moravských písniček. Hračovjanka, tak to je 13 statných muzikantů. Díval jsem se na fotografii a je to opravdu 13 statných muzikantů a za zmínku stojí ti nejstatnější, a to je tubista Petr Knot mladší a také jeho tatík, zvukař Petr Knot starší. Zpívají s nimi 4 zpěváci a kapelníkem je první křídlovák Jarek Buráň a nám se Hračovjanka v naší soutěži opět představí valčíkem, kdo má rád muziku, a mají dnes startovní číslo 5.

Na čtvrtém místě je překvapivě minulá novinka Bučkovanka a jejich polka Padá rosička. Bučkovanka je z Bučkovce, to je část obce Moravské Lieskové poblíž Nového Města nad Váhom. Tedy jsou zo zahraničia a kapelníkem je, a tady jsem minule řekl chybu, měl jsem tady Štefan Dědík, není to pravda, je to Josef Dědík. Pokud je chcete vidět, tak hrají hlavně na Slovensku, ale 26. července zavítají i k nám do Dřevohostic na festival dechových hudeb. Je to kousek od Přerova a teď už se tam jede dobře, protože už tam mají hotovou dálnici. Jenom ten kousek od Přerova do Dřevohostic musíte jet po normálních okreskách. Polku Padá rosička zpívají Věra Švikruhová, Marta Pekarovičová, Josef Podhradský a Josef Vido a Bučkovanka má startovní číslo 4.

A teď prosím zvukový mistře Hoblíku Marku, pusť slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě. Chtěl bych mít kapelu ze soboty 16. května roku 2026. Na třetím místě je Javořinka z Lichnova. Pořád se houpe mezi čtvrtým, druhým, pátým místem. Jsou tu dnes po páté a přišlo jim 1401 bod, což je velice hodně. Základní informací o Javořince je, že Javořinka v minulém roce oslavila 150. výročí, jejich kapelníkem je Jirka Jermář, křídlovák, no a my si od nich dáme lidovou polečku v úpravě Vladimíra Studničky v tým Lichnově na dole. A se soutěžním číslem 3 vám právě hraje Javořinka z Lichnova.

A je tady druhé místo, písnička od Záhořanů z prostřední Bečvy, polka Beskyde, Beskyde, se tentokrát umístila na druhém stříbrném místě. Přišlo jim 1427 bodů. Jsou tady dnes po čtvrté. Zajímavostí je, že první křídlovku u nich hraje dáma Petra Petrová a s tou máme společného koníčka, tedy že hrajeme na různých mysliveckých akcích na bodlice myslivcům jejich znělky. Písničku Beskyde, Beskyde pro nás zpívají Sára Holčáková a Daniel Polášek. A Záhořané mají dnes startovní soutěžní číslo 2.

A teď vítěz, majitel 1613 bodů, tedy dechový orchestr Májovák, který už dnes dechovkou není, protože je to symfonický orchestr. Ale ještě než povýšili mezi elitu, tak nahráli písničku Krásné dívky z Karviné. Jejich zpěváci Romana Svačinová, Lenka Lipková a také Evžen Drobek vstupují do naší soutěže jako zlatíčka s číslem 1. Zdravím tímto všechny příznivce Májováku, tedy hornických písniček, a snad nám ta krásná muzika ještě dlouho vydrží.

0: Všechny kapely, dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo nepřežil, kdo šokoval, kdo zklamal, kdo zmizel na smetišti historie této hitparády stálice Českého rozhlasu Ostrava. Takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 dobrých dechových kapel. Keramička s lidovou jihočeskou písničkou Zdálo se mě, má panenko, má číslo 12.
1: Zdálo se mě, má panenko, dnes v noci o tobě.
0: Pardubická muzika a jejich valčík Byl večer tichý, mají číslo 11.
2: Byl večer tichý, večer májový, vyšla si dívka pod háj zelený.
0: Láceranka a polka Dojdi na chvilku, soutěží s číslem 10.
3: Dojdi můj milý, dojdi na chvilku, než ta moja mamulenka zamkne komůrku.
0: Číslo 9 má valčík Smutná novina v podání Legrútů.

0: číslem 8 soutěží Bystřičanka a jejich polka Na Bystřickém zámku.
1: Milej do kuchyně, milému do dvorku, milej do kuchyně, milému do dvorku.
0: Polka Jedu šohaje v podání Bojanů má soutěžní číslo 7.
2: Jedu šohaje dědinu, maju koně vrát.
0: Pokračujeme sousedskou Šumavo Šumavo od Lipkovanky a ta má číslo 6.
3: Ta naše Šumava, Dumava, mlčí jenom se šumí.
0: Račovianka s Valčíkem, kdo má rád muziku, má číslo 5.
4: Poslechni, frajárko, jak překrásně křídlovky hrají.
0: Čtyřku má polka Padá rosička v podání Bučkovanky.
5: Padá rosička dolů z nebíčka a já si šiju.
0: Javořinka z Lichnova s polkou V tým Lichnově na dole má číslo 3.
6: V tým Lichnově na dole je kně Lipka kvete, ona voní vydává široko po světě.
0: Číslo 2. Mají Záhořané a polka Beskyde, Beskyde.

0: Krásné dívky z Karviné v podání Májováku mají soutěžní číslo 1.
1: Krásné dívky jsou z Karviné, jako růže nad nimi.
0: Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se samozřejmě na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je pořád stejná, chtěli bych mít kapelu Doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. No a my se znovu v tomto řádném drsném soutěžení uslyšíme zase za týden, to bude v sobotu 23. května po 18. hodině. A pokud se chcete zúčastnit hlasování, tak pro ty dnešní soutěžící můžete posílat své bodové pořadí až do středy 20. května, přesně do pravého poledne. Potom to tady sečteme a zjistíme, kdo se jak umístil. A pro toto vysílání mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na závěr připravil velice zajímavou skladbu porubských trubačů. To je brassband dětí ze základní umělecké školy v Porubě. A ty jsme právě dnes poslali do Zlaté hitparády a je to hudba ze seriálu Hra o trůny. A tu muziku složil Ramin Javadi, německo-iránský hudební skladatel, který je znám pro svou hudební tvorbu k filmu Iron Man a seriálu Hra o trůny. No taky taková muzika se dostala do dechové hitparády Chtěl bych mít kapelu a bude to v podání brassbandu Porubští trubači. Pohodový podvečer vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. U opavských arkád bude nový taneční parket. Krnov má dvě nové knihobudky. Zítra očekávejte zataženost deštěm, teploty do 12 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
0: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil je do betonu s cílem ji pohřbít. Uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Riziko importu viru Ebola z Demokratické republiky Kongo do Česka je podle hygieniků nízké. Cestovatelé se mají 21 dní po návratu z rizikových oblastí sledovat a v případě zdravotních potíží telefonicky kontaktovat lékaře. Na sociální síti X to uvedla hygienická služba, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví. V centru Opavy přibude taneční parket a pódium. Doplní okolí arkád v Dvořákových sadech. Jak potvrdil primátor Opavy Tomáš Navrátil z hnutí ANO, arkády se po rekonstrukci staly oblíbeným společenským místem a přibývá organizátorů, kteří tam plánují veřejný program.
3: Dneska je to místo kulturních a společenských akcí, no a protože jsme měli hodně požadavků od občanů, že by tam chtěli i tančit a dělat další prvky, tak jsme se rozhodli, že vlastně dobudujeme taneční parket a taky se dělá přiložka veřejného osvětlení, tak aby se to posunulo a nezavazalo to v té výstavbě.
0: Krnovská radnice postavila nové knihobudky u základní umělecké školy na náměstí Míru a ve Smetanových sadech u gymnázia. Nápad přišel přímo od lidí. Projekt totiž vznikl jako součást participativního rozpočtu, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: První várku knih do budek dodala Krnovská městská knihovna. Používat je může i veřejnost. Knihobudka totiž slouží primárně k bezplatnému sdílení, půjčování a výměně knih mezi lidmi, umožňuje knihám získat druhý život místo toho, aby skončili v odpadu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku stále zataženo. Zejména ve východní polovině kraje počítejte s deštěm, v Beskydech i vydatnějším. Jinde budou srážky jen s malou pravděpodobností. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 4 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomoru. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že je uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt, pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1970 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, či bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovali, včetně této synagogy, ovšem představa, že tu synagogu budou Kolport paneláky byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a tím měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se měl žít nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k Letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou, s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturního dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu, ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holašovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holašovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holašovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO, a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a nevždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů všem, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoasijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Ordabájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že jsi studovala v Moskvě? Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsaková klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř,

0: která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarykov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale...
0: Přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do se nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárykova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
0: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vary od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebné domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu se probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli izba, to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, aby se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájila jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke které se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelebovat, ale chránit i kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vychodíte jako občanům, když se stěžujete, že tam listíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část pod Krkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo, něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma, pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92, 90 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma a dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák každý populista. Potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímany v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformací na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagožka a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. V Denní Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové 6-místné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurychová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem. Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. Z Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách. A v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

0: Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.
1: I když

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rýgrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčvice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rýgrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčvice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
1: Počasí.
2: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Obě se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřebčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnilými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po třech týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inou, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista,

0: Ta samozřejmě byla
1: zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
2: Podařilo se to
1: opravit. Podařilo se opravit a fletna hrála.
2: A vy tu fletnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
0: Takže fletnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
2: No kdyby nehrála, tak asi ji vezmete a teď snižujete ten stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
0: Ne, a nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit, tak tomu rozumím.
2: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
0: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
3: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Vinařský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, července předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
7: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
3: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
8: Sport.
3: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s olomouckou Sigmou 1-3.
0: Počasí.
3: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Hurvajs, už se uklidni.
9: Co?
8: Nevidíš, že svítí červená?
9: A jo?
8: Musíme přivítat posluchače.
9: Aha.
8: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
9: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
8: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
9: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
8: Pořad
9: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
8: s Hurvínkem
9: a s Pejblem.
8: Tak hezký poslech
9: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolegů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obívej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho a nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: No tohle je dobrý kruci, ne Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli to Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, vám vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: Budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod pousy.
2: Konstatuju, oče, že vajelíčko je hladké, jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici, až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme by očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Když jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo. A kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky, takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal,
0: dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil.

0: dítě. Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk.
1: Tati!
2: Už. Já jsem ti vymaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
2: Ano, hned to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
2: Už se nese čajíček, hurínku.
1: Děkuju, taťulínku.
2: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
2: No to věřím.
1: A víš proč?
2: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
2: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
2: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
4: To je to, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
4: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
2: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
2: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tak ji opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo? To by mě zajímalo.

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Taníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi zlatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: to všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme, nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně je připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy v něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pambu, ne každý se toho dočká, a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich, ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Mm-hmm. Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou. A zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke svět.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: a
0: ostatních.
1: A mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofi všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tej rana, matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdyby jsme ji splodili, to říkám každému, ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova, no, takže v 15 si zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten je kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to, no.
0: Takže, a v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: 15 let. A to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka. A ta potom, když jsem, já jsem ještě pracovala 10 let, ještě ne, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla a takže... Potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici, říkám, no tak třeba nějakého pacienta, no ano. No, takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině, v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak naštěstí ona je...
0: Mě jste úplně tak... zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? Jak to bylo, když jste ji tam našla?
1: No ona, to ta paní velvyslancová Štuniská mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo. Já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla, tady nebylo a přitom byla vždycky holka spolehlivá, chodila do školy, nikdy ne, žádný záškoláctví, chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo, takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do devítky. V 15 letech. No, ale tak naštěstí potom. No, takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to je, no, bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatej byt, to, a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5 dvanáctek do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura, vykastrovaný, a, no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně, senzační, bezvadná.
0: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, no, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, myslím, jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je Bona, ale nějaký děti nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no, bylo to šílený.
0: Ale opravdu, jste obětavá maminka, neskutečná.

0: Nočně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v noční lince, paní Helenko.
1: Vy jste sympatianda.
0: Zavolejte
1: takže
0: zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

otevřeně vůbec? A proč

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože já mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu. No. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělal tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat v polopatě. No. Takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, no, ta se mohla udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... v čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas, třeba když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jakou udělali moji rodiče. Myslím, máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně se někdo z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh. Tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A možná mě taky hladila, asi mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatný, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a asi nový taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastinku, včelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický limplinko, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám

0: bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
1: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to.
0: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
1: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
0: často,
1: ten rodič, který to říkal výjimečně?
0: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění je v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
1: Myslíte si, že děti dnes tráví s rodiči méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
0: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byly malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem si rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty a učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící, já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem a já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
1: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí,
0: no,
1: že se
0: to, když to oberou vzor i pravnoučata, jo, to se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 110 vydržím.
1: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli

0: teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
1: Pan Ten bude dělat ve stovce mýho takovýho hlavního návštěvníka. Já chci mít tu stovku, víte, nahoře na Ještědu.
0: No.
1: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam byl, bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho jenom z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
0: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
1: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzala si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema v baráčku. No a když děti, pak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti velký, holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušnej kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si začal do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodil do práce, vařil jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No on pak umřel ve bude to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš náboží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou. Já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti, a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přetrnout, už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk, a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata, a já jsem se všema tak spokojená, všechny, i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani jeden do školy, a když jsem se třeba vybourala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbij hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad, a babi, a nechceš něco, a nechceš tamhle to, a babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala, prostě od těch dětí to je strašně miloučky, a třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu, a říkám, je mě už taky 80, a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to, a vnoučata, to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden, a vždycky přišli, nebo bydleli je ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady odsud, a vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu, a teďka říkám, bydlím teda cintuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku, a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazejí, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích, a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, naschledanou, a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit. Děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Já jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučatama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili my jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě, a obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle se zadržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít, a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek, a tak jako se snažím přežívat dál, a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou, a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme, a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali, a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Jinak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi od ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a poděj, a aby nepotřebuješ, a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tohle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohleduplný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složením bakalářské zkoušky v vysoké školy nechali. V té době zemřel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou dvojčata, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je to.
1: A to ještě dělá velkou radost. No. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk, a já si říkám, kdy já jsem ho měla, který školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem koho chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje z těch 6.
1: No.
0: Dobře. Ivetko, děkuju. Děkuju moc za ten elán.
1: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, tamhle to. A já furt jsem jako říkám, Krusíš, když já jsem, bych měl který školce, on, pro koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky já takové pohlazení po duši.
0: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje se, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuji za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím, všechny posluchače, a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Tak úplně brečím, takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince, mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka a já jsem 6 let vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahala do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala a manžel student, jo. Tak to na okraj, ale teď k těm holčičkám. Rostly holky a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla k ti doktoři, že tu dobu. Manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila v těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny. A oni na tom gimpu, oni to viděli, jo. A já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu. A oni jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda a takový, my tam nepůjdeme, Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo, ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala. Koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliký místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války, to byly byty pilotů, jo, takový ty baráky, krásný cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obyvák veliký a potom byla kuchyň, taky pěkná veliká a předsíň a tak dále. A příslušenství. A vlastně, jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obývák. Ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo. A když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo. Já jsem jí to tam nechala a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni. Já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala. A té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi, nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, jo? Že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts o Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala dvě, jo, tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina a občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak rok, dva. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel jí nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby jí poslal ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
2: Byl příběh, Ivetko, no,
1: takže jenom, aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli tajsku.
2: Ano, ano.
1: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo, nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný, že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic, protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
2: Ivetko,
1: já
2: dobře.
1: Jsem jim nic nezakazovala.
2: Už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
1: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život rodin. A ještě chci říct, my jsme stáli v fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
2: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
1: CKM, dneska koupíte, ano. Co chcete. Nebo jsem stála fronty na banány pro děcka.
2: Ivetko, vy jste báječná, ale teď už se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té 1 hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
1: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
2: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: Jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím
1: vás. Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás zo Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru a z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mý rodiče do vínku.
0: Říkáte, tak, že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně kam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, i když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže tak.
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
1: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak 2 synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal, ten v Praze, kterýho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovedete to představit.
0: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, je na maximum zatížený, tak v podstatě dcera to zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. A to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to je
1: protože
0: perfektní.
1: Oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo. Takže opravdu jsou všestranně jak

0: nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
1: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
0: Jaruško, těžko. Tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
1: já vlastně myslím, už, že nejste sama, že to je těžká zkouška.
0: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já už prostě, já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost a méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
1: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
0: mějme
1: rodiče?
0: Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti, ať se nám co nejvíc povedou, ať jsou šťastné ve svém životě, když si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní a nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče. Předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým. I těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
1: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
0: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
1: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju, já kávu nepiju.
2: Neodporujte mi, já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte, nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte, já se na to taky podívám, já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to. Ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

hledá. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce duší z tajného zdroje.

Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, viď, to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo, to je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No, ještě
4: Před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přistej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pak jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Čičo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jízdní řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No co já taky, Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
5: Hej, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: To je manžel?
7: Zpamatuj se. Schop se.
6: Sako.
7: Vezmi si.
6: Moje sako, vezmi si.
7: Pro pána krále, kam zhoda?
6: Spadlo. Posníkám spadlo.
7: Slyšíš, pod kanapé.
6: Cože?
7: Pod kanapé, povídám.
6: No to, tak dělej něco.
8: Drahoušku. Představ si.
0: Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to je... ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš? Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
0: Na čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si oblíknu sako do voličáci.
0: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víte?
8: No. Popuká.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přižný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
0: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, ručně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
0: No, jo?
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tom najednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel. No.
0: Jo, tak to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
9: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
9: no tak, to je napíjeno. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No to jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
0: To je úžasně ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Ne, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
0: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
0: No.
9: Jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla Kdy?
0: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s kterým?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace, ty jsi v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá pointu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou pointu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
0: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
0: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jdu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
0: Dítě, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Že už tam někdo byl, co je to za bytovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, to proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš.
0: Ne.
9: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty? No, a on taky možná.
9: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
10: Uctivá pokladnost, svátaní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

知る。

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak. Žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná... Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná úk.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy

0: z přátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
1: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili, a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
2: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
2: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
2: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
2: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
0: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
4: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
5: Víte, já bych chtěla, mistře...
4: Ano.
5: ...fotografii.
4: Ano.
5: No, ale aby to bylo něco...
4: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
5: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
4: Ale přímo k nakousnutí.
5: No.
4: A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
5: Jo.
4: A ta očka, kukadýlka.
5: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
4: No tak já a Alain Delon.
5: No.
4: To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
5: No.
4: Tedy ten váš obrázek, že?
5: No.
4: Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
5: Jo.
4: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
5: No, totiž...
4: Ano?
5: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
4: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
5: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
4: Upřímnou soustrast.
5: No, dík.
4: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
5: Co? Klofnout?
4: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
5: Jo, vlastně proč ne?
4: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
5: Akt?
4: Akt.
5: akt?
4: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
5: Jo.
4: Já se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Jo. Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
5: A tohle navrhujete mě? Vy čuně s fotoaparátem?
4: Ano, já čuně s fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
5: No, to předpokládám. Ano. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
4: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
5: Fajn.
4: No, já totiž znám muže, že?
5: Jo.
4: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
5: Zajíc v pytli? To mám být já? No,
4: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
5: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
4: No, jak myslíte? Jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
5: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
4: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
5: Tak vy s tím nepřestanete?
4: No.
5: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
4: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
5: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
4: Prosím?
5: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
4: Na hřbitově? To vy, madam?
5: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
4: Na hřbitově leží.
5: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
4: Paní, já mám slabé nervy.
5: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
4: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
5: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
4: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejk je jako hub po dešti.
5: Nebo ten... Hele...
4: Ano?
5: Vy ale máte pěkný krče.
4: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
5: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
4: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
5: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
4: Mějte smilování, paní.
5: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
4: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
5: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
4: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
5: Jo, a hezky mě obejmout.
4: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
5: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
4: Ne, já to nechci vědět.
5: No,
4: já to nechci vědět.
5: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
4: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
5: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
4: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
5: Jo.
4: Já vás radši obejmu.
5: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
4: Ano.
5: Je to naše svatební fotografie.
4: Ano.
5: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
4: Ano, ale co pak to, děti? Děti, já se třesu jako ratlík.
5: No tak.

0: Gotem.
1: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla ti to říct.
2: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
1: No.
2: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
1: Dneska už je asi na to pozdě.
2: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi a já tě všude hledám. Pojď,
1: omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, no, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku?
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne, té ženy.

0: Já myslím, dej sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
0: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
0: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
0: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
0: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
1: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
0: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
0: Ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
0: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
0: No je to zvětší trošku asi, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
0: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
0: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
0: Že je nějaká sešlá, se mi zdá. Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
0: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
0: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
0: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
1: Váš soused?
0: No jo, no tak o mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím vás.
0: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
1: Tak to se stane.
0: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
1: no, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
0: No jo, víte, co uděláme to tak? Tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, já myslím na nás.
2: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.